Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

občas v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak se lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódy a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich 6. řadové album

0: Posloucháme novotouvonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových polazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kobo Horáka, Bonsai číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marian a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrob. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrní tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. Jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tužku a papír, najdi si víru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: sedím v baru a dívám se na vás.
1: No ne, já myslím, co děláte v životě.
0: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
1: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk rocku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tematickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět se hrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského, v jeho studiu epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. A tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

kam utéct s každým úplným.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel. To album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ano. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí Epidemii zasažen Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal, přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka, mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, jako že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: takovému císaři všech císařů k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvaz 60. let.
1: Ano, povídání o srandě.
0: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda? Jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to, to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
0: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém být, smyslu?
0: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Vězné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
0: No a to je...
1: A já myslím, že ne.
0: To, no samozřejmě, že ne, ale to je trošku tragédie dnešní doby, ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma, ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i navenek. protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
0: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavnej, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
0: Ano, jo, to je, no,
1: v dnešní době, kdy oni se bojí teda dosti.
0: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké, no tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
0: Ano,
1: typického komika, já zkusím, takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
0: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita, dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den pane Kepko, dobrý den Patriku i vám.
3: Dobrý den.
2: Při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezký odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do Včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano. Děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu veselý, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepi Náhorského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, když jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo? Potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babi, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se Zekonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Pětku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Ten masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šaržá ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šaržá. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jako by se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šaržá, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, jo. Dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo. Jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to ne, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, teda, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový, mlha, a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někde ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blábrdlata, co vrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemní třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano, ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy,
5: tam žádný, tam
2: nebyli. Ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01104. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co? Spíval
1: no to jo. No
0: já Ondra jsem Kepka tady... vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo Scénka Dania Rose a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska Laudice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A poslala bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B, tedy děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu a jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Uh-huh. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekl perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Se nechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No,
4: no asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovolili.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: Ještě jedno. A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte? Zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Hryška je fakt početá. No. Prý budu linku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když tě jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou pevník a jedla děti.
7: To si mě pleteš s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu, jste to vy. Jasně si pamatuju, vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky, Deníčka a Mařenku.
7: Smolíčku, ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, 5 ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmrzlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

money to stand. Ve sítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret

0: pár roků vyhledá.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stavba středoevropského fóra v Olomouci získala povolení. Jarní mrazy nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Vedení fotbalové ligy uvažuje o zpřísnění trestu za výtržnosti fanoušků. Dnes má být slunečno až oblačno, naměříme až 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu středoevropského fóra Olomouc. Rozhodnutí zveřejnil na své úřední desce. Dlouho připravovaný objekt s výstavními sály vznikne v Proluce v Denisově ulici vedle Muzea umění. Sídlit tu bude i knihovna nebo podzemní depozitáře pro umělecké sbírky. Vláda na stavbu středoevropského fóra už před lety přislíbila zhruba 600 milionů korun. V Olomouckém kraji mírně ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. V regionu hledalo práci zhruba 21 400 lidí, meziměsíčně o téměř 700 míň. Pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidal.
3: Nejvýraznější změny pozorujeme v okrese Jeseník, který je typický svou vysokou sezónností a významný podíl pracovních příležitostí se zde otevírá právě na jaře. Minulý měsíc tento okres za třetí nejvyšší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
1: Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíc zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
4: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
1: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc kyberpodvodů než loni. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí své oběti zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je důležité si uvědomit, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje. Sport. Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění disciplinárních trestů za výtržnosti fanoušků. Českému rozhlasu to po sobotním nedohraném derby mezi Sláví a Spartou řekl výkonný ředitel Šance ligy Tomáš Bárta.
5: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
1: Disciplinární komise sobotní utkání zkontumovala ve prospěch Sparty, zároveň udělala sešívaným nejvyšší možnou 10-milionovou pokutu a zavřela stadion v Edenu na 4 domácí utkání. Sparta za chování svých fandů zaplatí 600 tisíc korun.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno.

0: uzavře na silnice v obci Doloplaze kvůli opravám. Omezení potrvá do pondělí příštího týdne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 13. května a svátek má dnes Servác. Vše nejlepší, jaké máte počasí, co vás dnes čeká. Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři a čekají nás další písničky, které nestárnou právě teď. Bude zpívat Helena Vondráčková, Kvítek Mandragory. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zaspomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když v baru houste, první definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů, letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olmouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně. A já přeju hezký den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 13. května, čtvrté na 6 a svátek má dnes Servác.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, před servácem není léta, po serváci zmrazí veta. Dnes sluníčko i místy přeháňky a teplota do 15 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Lašťany 4,5 stupně, tolik naměřil Filip, který vstává, bude chystat na snídani topinky. Dobrou chuť. V Rapotíně 2,5 stupně, hlásí Ondřej, posnídal a vyrazí do práce. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 6 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou a jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 17:30, dobré ráno. Zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty, nejen to si vedení ministerstva zdravotnictví slibuje od chystané reformy operací slinivky, jícnu a jater. Nově mají být tyto náročné výkony soustředěny pouze do specializovaných center ve velkých nemocnicích, mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Ke změnám má výhrady Svaz pacientů.
1: Operace jater, jícnu a slinivky jsou náročné, popisuje mi Martin Loveček, zástupce přednosti chirurgické kliniky fakultní nemocnice Olomouc.
2: Časově jsou ty výkony v rámci jednotek hodin mezi třeba 4 až 6 hodinami, v závislosti na komplexnosti vlastně postižení té operované oblasti. No a zároveň ty operace se často provádějí u nemocných v vyšším věku, které mají i určitý množství komorbidit, to znamená doprovodných nemocí.
1: Olomoučtí chirurgové ročně zvládnou více než 100 velkých výkonů na slinivce, kolem 60 na játrech a několik desítek pro onemocnění jícnu. Tyto počty podle Lovečka patří k nejvyšším v republice.
2: Se ukazuje, že na pracoviště, které tyto výkony provádějí frekventně, nebo s vyšší frekvencí, mají jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky léčby lepší ve srovnání s těmi, kde se tyto výkony dělají méně často.
1: Výkony se tak mají od příštího roku soustředit pouze do vybraných velkých center, mimo jiné i sem do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta zdejší chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci chystanou ministerstvem zdravotnictví vítá.
3: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
1: Podle informací serveru zdravotnický-deník.cz by o výkony na játrech měly přijít třeba nemocnice ve Vítkovicích a Valašském Meziříčí pod skupinou AGEL. Pokračovat by naopak měly v jiné nemocnici této společnosti v Novém Jičíně, pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
4: Skupina AGEL tuto reformu vnímá jako krok správným směrem, protože koncentrace náročných výkonů do specializovaných center přináší vyšší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty.
1: Podle Luboše Oliára, prezidenta Svazu pacientů České republiky, je ovšem potřeba zařídit to, aby specializovaná centra nebyla kvůli centralizaci přeplněná.
5: Takže spíš máme dojem, že jde o pěknou myšlenku, ale nevidíme to jako životaschopné v našem českém zdravotnictví a obáváme se spíš toho, že by mohli na to doplatit pak nakonec pacienti.
1: Ministerstvo chce změny zavádět postupně, aby nedošlo k omezení dostupnosti péče. Novinky podrobněji představí koncem května na odborné konferenci v Praze. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Prostějovskou místní část Čechovice a nedaleké Saloutky spojuje nová cyklostezka. Díky ní už cyklisté nemusí jezdit po úzké a frekventované silnici nebo polních cestách. Řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal za ANO. Trasa má necelé 3 kilometry a její stavba přišla na 13,5 milionu korun. Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku někdo ukradl lebku svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Zloděje na místě zachytila kamera, byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Kriminalisté při včerejší razii v pražské ústřední vojenské nemocnici zadrželi 11 lidí. Podezírají je z několika trestných činů, například z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků nebo přijímání úplatků, uvedl to státní zástupce Richard Petrásek. Za sportu hokejový útočník Daniel Harčík odchází z mistrovských Pardubic do Olomouce. Klub z Hané o tom informoval na sociálních sítích. 22-letý odchovanec Kolína odehrál v uplynulé sezóně v extralize za Dynamo 11 utkání, jinak působil v prvoligovém Bčku. Počasí dnes se čekáme polojasno, během dne přechodně oblačno a místy slabé přeháněky. K večeru má oblačnosti ubývat. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u obce Příkaz je směr Hradec Králové, leží v pravém pruhu sražená strana, dejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pronostiky pro dnešní den. 6:02 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Publikum tvé jsem já, zpívala Jana Kratochvílová. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl šesté. Dobré ráno. Je tady 13. květnové ráno a svátek má Servátce. Jak vidí dnešní den pranostiky? Když na Servátce mrzne, mrzne i za pecí. Před Servátcem není léta, po Serváci zima není. Můžeš-li dobře činiti s panem Serváciusem a Bonifáciusem, nezapomínej. Ledoví bratři přinesou rána, jak se patří. No jak to bude letos s úrodou? Pankrát, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. Pankrát, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. A svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci vás se bojí všetci sedláci. A ještě jedna pranostika. Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří. Po tomto dni ale není zapotřebí se obávat vínu škodnému mrazu. No tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 13. květnového rána, je tady středa, svátek má servác a za dvě minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je servác bez mrazu, bude hodně vína. No dnes sluníčko i místy přehánky a teplota do 15 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 6,2 stupně Celsia. Jasno. Vlhkost 73%. U nás ani dnes zmrzlý nehrozí, napsal mi Slav. V Mohelnici máme dnes po ránu 4 stupně, částečně zataženo, zatím klidno, zdraví Naďa. Břeťa píše, Štíty, polojasno, od 5 do 8 stupňů, vítr od 5 do 25 km za hodinu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 6 hodin. Zastupitelé Písečné budou jednat o záchraně fotbalu v obci. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zastupitelé Písečné budou jednat o záchraně fotbalu v obci. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Dnes se čekáme polojasno, žoblačno a maximálně 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Písečné na Jesenicku dnes budou jednat o budoucnosti zdejšího fotbalového hřiště. Sportoviště předloni zničila povodeň. Potřebuje kompletní rekonstrukci za několik milionů korun. Obec proto usiluje o dotace. Dnes o tom budou jednat zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Písečné Jan Konečný.
3: Národní sportovní agentura konečně vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace. Dotace by měla být 80 nebo 90% podle toho, jestli jsme měli nepojištěné hřiště nebo uplatňovali pojistku. Což tak bylo, takže bychom měli teoreticky dostat 90%. Teď dáváme dohromady podklady pro podání žádosti a měli bychom snad v tomto týdnu nejpozději příštím tu žádost podat.
2: V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Jaroslava Razlerová z hospodářské komory si myslí, že většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo třeba snížení odvodů na sociálním pojištění.
4: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci, řekl to ministr práce Aleš Juchelka za ANO. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku.
1: Sport.
2: Krajské finále fotbalového turnaje McDonald's Cup má svého vítěze. Do celostátního finále postupuje tým hráčů ze čtvrtých a pátých tříd základní školy Sluneční v Šumperku. V krajském Kláni vyhráli všechny čtyři zápasy. Nejlepší šumperský střelec Matěj Válek zmiňuje, v čem je jeho tým silný.
5: Myslím si, že v bojovnosti a v týmovosti. Už od začátku jsme proto šli a hodně jsme si to užívali. Navzájem jsme se povzbuzovali, hecovali. Těšíme se hodně. Jdeme si zatím, minule jsme byli čtvrtí, předminule třetí, takže to chceme vyhrát tento rok.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno, během dne přechodně oblačno a místy slabé přehánky. K večeru má oblačnosti ubývat. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Horní Moštěnice směr Ostrava stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Šetřit se musí všude, třeba i v parlamentu a senátu a také mezi úřednictvem. Nejde o zprávu, kterou jsme vybrali ze současných novin, ale z těch 100 let starých, kterými listovala Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: A ve kterých se psalo, že v době značného přetížení všeho poplatnictva dobývá si uznání heslo ničeho nezvyšujte, ale vše snižte. Na což reagovala řada návrhů, třeba poslance Světlíka, který prosazoval návrh na snížení počtu ministerstev, což doplnili jeho kolegové, kteří se dožadovali snížení počtu velvyslanectví, konzulátů, mnohdy zbytečných. Objevil se dokonce návrh na snížení počtu poslanců, senátorů nejméně o třetinu, zrušení hromadění úřadů, tedy buď to býti poslancem nebo ministrem či státním zaměstnancem, ale ne dvojím či dokonce trojím najednou. Novináři byli přesvědčeni, že podobné návrhy přijmou poplatníci s otevřenou náručí a vyzývali. Podrobte dokonalé kontrole 100 miliony státních subvencí a různých fondů a zjistíte, komu a kam se to všechno děje. Omezte vydání v tom směru, nedopouštějte nového zbytečného zatížení poplatnictva.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrt na sedm, je tady středa 13. května a svátek má dnes Servác.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, před servácem není léta, po serváci zmrazy veta. Dnes sluníčko, výjimečně přeháňky, teplota do 15 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. 3 stupně Celsia, polojasno, hlásí Petr ze Lhoty u Pačlavic. Sobotin 3 stupně, vzkaz od Petry, která se dnes chystá ke kadeřnici, a Kojetín 5 stupňů Celsia, polojasno, píše Hanka, která snídá vánočku. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Koncerty, divadlo, opera i výstavy. Festival ZUŠ Open zahajuje svůj 10. ročník. Historicky poprvé odstartuje projekt nadačního fondu Magdaleny Kožené. Koncert ve španělském sále Pražského hradu, kde vystoupí mladí talenti ze základních uměleckých škol spolu s profesionálními umělci. Olomoucký kraj budou reprezentovat žáci Olomoucké základní umělecké školy Žerotín a základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově.
1: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
2: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
1: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
2: Za dirigentský pult se Jan Kučera na festivalu ZUŠ Open postaví už po páté.
1: Možná bychom si všichni divili, že už na těch zkouškách oni 15-letí, 16-letí mladí muzikanti se chovají velice profesionálně a rozhodně to není jako nějaká rozverná třída, kterou bych já musel krotit, a jsou velice vnímaví, ale samozřejmě potom, když se snažíme vyburcovat nějaké jako energii hudební, tak vždycky to padne na úrodnou půdu a mě to samotného překvapí, jak dokážou hrát krásně, energicky, prostě vždycky to je velká radost.
2: Celý zahajovací koncert ze španělského sálu Pražského hradu uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Festival nabídne akce ve více než 360 městech po celé republice. Pokračuje ředitelka festivalu Irena Pohlhoukalová.
3: Pozvu všechny do Břevnovského kláštera na celodenní uměleckou přehlídku napříč všemi obory. Rozhodně nelze opomenout provedení barokní opery na zámku ve Valticích, které vyvrcholí celodenní přehlídku z už Open Jihomoravského kraje. Pozvu na krásné poutní místo nahoru Matky Baží do Králík.
2: Festival z už Open zakončí 1. června celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu Středoevropského fóra Olomouc. Dlouho připravovaný objekt s výstavními sály vznikne v Proluce v Denisově ulici vedle Muzea umění. Sídlí to bude i knihovna nebo podzemní depozitáře pro umělecké sbírky. V Olomouckém kraji mírně ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. V regionu hledalo práci zhruba 21 400 lidí. O téměř 700 míň. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc kyberpodvodů než loni. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci donutí své oběti například zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Za sportu přerovští hokejisté mají novou brankářskou jedničku. Stal se jí 32-letý David Honzík, který poslední sezónu odchytal ve Vsetíně. Extraligu si zachytal v Karlových Varech, Pražské Spartě, Litvínově a Pardubicích. Ve druhé nejvyšší soutěži oblékal dres 6 různých celků. Počasí dnes čekáme převážně zvětšenou oblačnost a ojedinělé slabé přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Fouker bude mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Buk směr Brno leží sražená sirena, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli navštívíme rybník u zámku v Čechách pod Kosířem, kam někdo svévolně vypustil ryby. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.
3: Už nejsem

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno, nedávno obnovený rybník v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby, které můžou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, hrozí rybníku vypuštění.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Máme zde problém jeden aktuální, nám nějaký dobrák, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí, takže z toho důvodu my si s těmi rybami teď musíme nějakým způsobem poradit. Voda je v současnosti doopravdy čistá a pokud bychom tady ty ryby nechali kontrolovatelně množit, tak by to mělo to značný vliv na její kvalitu. A vedle toho samozřejmě ty ryby mohou do jisté míry třeba také omezovat rozvoj těch obojživelníků, pro které tento rybník je primárně určen.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
2: Vidíme krásnou úžovku obojkovou, těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povolený.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
3: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami. Jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak teďka ještě zpočátku, zejména na jihu regionu, může být oblačnost zmenšená na polojasno až skoro jasno. Jinak čekáme většinou velkou oblačnost, výjimečně se slabými přeháňkami. V těch nejvyšších partiích hor můžou být i sněhové a večer opět bude částečně ubývat oblačnosti. Maximální teploty budou dnes od 11 do 15 stupňů, na horách to bude kolem 7 stupňů a vítr bude mírný západní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: V noci by měla být obloha většinou polojasná, k ránu bude oblačnosti postupně přibývat, minimální noční teploty budou od 7 do 3 stupňů, povane mírný západní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra by měla převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami, odpoledne i s možností bouřky, večer a v noci na pátek potom očekáváme od jihozápadu déšť na většině území. Maximální denní teploty budou zítra od 12 do 16 stupňů, na horách to bude kolem 8 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
3: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Cvik je v leži na zemi. Položíme se na záda. Kolena pokrčená. Mezi koleny držíme pevně pedláhev. Pažev spažené za hlavou. S výdechem přitáhneme kolena z lahví k hrudníku a zároveň paže přes hlavu. Předáme láhev do paží a vrátíme zpět. Celý pohyb opakujeme 15krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7 hodin. Neznámý zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Čechách pod Kosířem hrozí vypuštění obnoveného zámeckého rybníku. Sněmovna se vrátí k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Neznámý zloděj ukradl z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Dnešní počasí má být převážně oblačné s teplotami do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do zámeckého rybníku v Čechách pod Kosířem někdo nelegálně vypustil ryby. Ty můžou ohrozit zdejší obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, správce bude muset nádrž vypustit. Její znovu napuštění by bylo komplikované, říká kastelán zámku v Čechách pod Kosířem Martin Váňa.
3: Tento malý rybník napouštíme leda dopravdy z atmosférických srážek, to znamená pouze déšť, sníh, případně sem svedena dešťová kanalizace ze zámeckých střech a vedle toho tady máme povolené dotování vody ku dvěma vrty podzemními, nicméně to je tak na to, abychom maximálně byli schopni v létě stabilizovat hladinu toho rybníku, aby nám v létě nevyschl, ale rozhodně to není dostatečné, abychom z toho napouštěli rybník od nuly.
2: Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
4: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slávy a Sparty. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal, pokračuje ministr Šťastný.
5: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
2: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Podle ní lebku ukradl v podvečer zatím neznámý zloděj v černém oblečení a s bílými botami. Na místě ho zachytila kamera. Lebka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu.
1: Sport.
2: Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na svém stadionu remizovali s Plzní 0-0. Na vedoucí Slávy ztrácejí 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajovského triumfu dnes večer porazit Jablonec. Ostrava se pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2 a je stříborovou ztrátou poslední. Ve zbylých zápasech skupiny o udržení Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme převážně zvětšenou oblačnost a ojedinělé slabé přehánky, k večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Kojtina směr Ostrava pracují dělníci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Víte, jak se pozná alfa samec. Tak je to prý ten, který přijde ke tchýni na oběd vás a řekne, že jeho mami

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Život je šatna v kapelách.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď a stojí na cestách, dobře dojeďte. Už o 9:45 nás čeká pořád od pradědu na Hanou. Polkovice jsou pozoruhodnou vesnicí na Přerovsku, najdeme tam poměrně moderní kostel, zámeček, který po léta patřil církvi, i pěkné okolí, byť intenzivně zemědělsky využívané. Do kraje polí a dávných příběhů vás pozve v dalším díle své rozhlasové pohlednice od pradědu na Hanou Mirek Kobza v 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 13. května, za minutu bude čtvrté na 8 a svátek má dnes servác.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, před servácem není léta, po serváci smrazy veta. Dnes sluníčko i místy přeháníky a teplota do 15 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme polojasno, fouká slabý vítr, teplota 7 stupňů, hlásí František. Honza z Písečné napsal, teplota 7,5 stupně, je polojasno, sluníčko se snaží vykouknout, větřík zatím mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost 74%. Dnes je středa, tak odpoledne se sejdeme s kamarády v hospůdce u pivka. Tak Honzo na zdraví. A Bohdíkov 5,5 stupně zataženo, to hlásí Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. 27. ročník fotbalového turnaje McDonald's Cup dospěl do fáze krajských finále. A i když postup do nich si vybojovali žáci základních škol sami na hřišti, nemalý vliv na těchto úspěších mají i jejich učitelé a zároveň trenéři. Ti pomáhají formovat jejich budoucí fotbalové kariéry a životy.
1: Nahoru, nahoru, nahoru! Bránu, Matěj! Jdeme před tu bránu! Kudy noc chceš
2: jako? Mateo, to nemůže být taková rána. Jestli dávat takovou ránu, tak to musí letit do brány.
3: I takové pokyny slýchají fotbalisté prvního stupně základních škol během McDonald's Cupu. Jejich učitelé a zároveň trenéři jsou zatím spíše poradci. A každý z nich volí jiný přístup.
4: Oni nechávají většinou ty hráče sami, ať si snaží v hlavě tvořit tu svoji hru, ať se snaží vymýšlet, jakoby ne přímo je vést. A myslím si, že to je jako správný postup, že ti kluci nebo i ty holky se potom sami jakoby rozvíjí a vidí, co je špatně, co je dobře a jak jakoby hrát dál.
3: Vysvětluje Lucie Plháková, česká reprezentantka ve futsalu a hlavně učitelka ze základní školy z 2,5tisícové obce Mikulovice u Jeseníku, která v kategorii A poprvé v historii postoupila do republikového finále s úchvatným skóre 42-4. Její slova potvrzuje při svých vzpomínkách na McDonald's Cup i záložník Sigmy Olomouc Jáchym Šíp, který teď už v roli vzoru pro mladé předával vítězům poháry a medaile.
5: Většinou to stejně trénoval můj taťka, takže to bylo většinou fakt, vem si balón a běžat gól, jako to nějak taktiky, jako asi bych neřekl žádnou, že bychom měli, no fakt prostě dávat co nejvíc gólů, užít si to hlavně.
3: Jiní trenéři se naopak do hry už od útlého věku snaží prvky taktiky postupně začleňovat.
1: Čekej, do pozice!
6: Mateo, čekej na ten druhý, jo? Pozor, pozor, Mateo. A teď jdeme.
1: Výborně, pravá strana, hej, co je? Maty, tady máš
7: hráči, už od těch U8 už tam určitý taktický věci musí být. Samozřejmě není to to nejdůležitější, ale nemůže to zase být úplně, aby ti hráči jako nevěděli, co mají na hřišti dělat, takže tu taktiku se snažíme do nich dostávat už od malička, ale samozřejmě v těch především mladších přípravkách chceme, aby prostě byli hodně odvážní, hráli hodně jako na sebe individuálně, zkoušeli i do dvou hráčů, chtěli, aby zjistili, co dokážou. Takže ten nejdůležitější cíl by měl být ten, aby prostě kluci a holky milovali fotbal a zůstali u něho. A se to někomu povede na super úroveň vyšší a někomu prostě třeba na výkonnostní nebo na hobby, tak to nevadí. To by měl být hlavní cíl, si myslím, všech trenérů v této kategorii. Naučit ty děti milovat fotbal.
3: Říká Radim Netopil, šéftrenér fotbalového klubu v Šumperku ze 4. ligy. Ten úzce spolupracuje se základní školou Sluneční, která měla na olomouckém krajském finále tým v obou kategoriích a v té starší postoupila až do republikového vrcholu. A to i za přispění trenérů a učitelů, kteří po dobrém výkonu nebo akci nezapomenou své žáky pochválit a povzbudit.
1: Skvělá práce, Dominiku, super, pojď znovu, jo, skvělé, Maty, dobře zavřeno.
8: Ještě jeden, dobrý dotek, ale pokračuj.
9: Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
10: Ještě jeden, Jáši, výborně, pořád.
11: Krásně, Jáši.
3: Další krajská finále McDonald's Cupu proběhnou v následujících dnech. Republikové finále se koná 1. a 2. června v Ostravě. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Písečné na Jesenicku dnes budou jednat o budoucnosti zdejšího fotbalového hřiště. Sportoviště předloni zničila povodeň. Potřebuje kompletní rekonstrukci za několik milionů korun. Obec proto usiluje o dotace. Dnes o tom budou jednat zastupitelé. Jak se připravit na krizové situace, se dnes zájemci dozví na workshopu v areálu hasičského záchranného sboru v Prostějově. Začátek je v 5:00 odpoledne. Na akci zazní například informace, jak si lidé mají opatřit nouzové zásoby, co dělat při dlouhodobém výpadku elektřiny nebo při evakuaci. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc méně než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyrážejí tisíce dobrovolníků, kteří kolem jdoucím prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádoru hlavy a krku. Za Sportu fotbalista Václav Jemelka si na blížícím mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koubka, ale dnes ho čeká operace kolena. Informoval o tom kouč západočeského klubu Martin Hyský. Počasí dnes se čekáme převážně s většinou oblačnost a ojedinělé slabé přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukar bude mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici U Solných mlýnů havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Operace slinivky jater a jícnu mají od příštího roku provádět pouze lékaři specializovaných nemocničních center. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. 2:00 po 7:30.

klasyczków.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty. Nejen to si vedení ministerstva zdravotnictví slibuje o té chystané reformy operací slinivky, jícnu a jater. Nově mají být tyto náročné výkony soustředěny pouze do specializovaných center ve velkých nemocnicích. Mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Ke změnám má výhrady svaz pacientů.
1: Operace jater, jícnu a slinivky jsou náročné, popisuje mi Martin Loveček, zástupce přednosti chirurgické kliniky fakultní nemocnice Olomouc.
2: Časově jsou ty výkony v rámci jednotek hodin mezi třeba 4 a 6 hodinami, v závislosti na komplexnosti vlastně postižení té operované oblasti. No a zároveň ty operace se často provádějí u nemocných v vyšším věku, které mají i určitý množství komorbidit, to znamená doprovodných nemocí.
1: Olomoučtí chirurgové ročně zvládnou více než 100 velkých výkonů na slinivce, kolem 60 na játrech a několik desítek pro onemocnění jícnu. Tyto počty podle Lovečka patří k nejvyšším v republice.
2: Se ukazuje, že na pracoviště, které tyto výkony provádějí frekventně, nebo s vyšší frekvencí, mají jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky léčby lepší ve srovnání s těmi, kde se tyto výkony dělají méně často.
1: Výkony se tak mají od příštího roku soustředit pouze do vybraných velkých center, mimo jiné i sem do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta zdejší chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci chystanou ministerstvem zdravotnictví vítá.
3: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
1: Podle informací serveru zdravotnický.cz by o výkony na játrech měly přijít třeba nemocnice ve Vítkovicích a Valašském Meziříčí pod skupinou AGEL. Pokračovat by naopak měly v jiné nemocnici této společnosti v Novém Jičíně, pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
4: Skupina AGEL tuto reformu vnímá jako krok správným směrem, protože koncentrace náročných výkonů do specializovaných center přináší vyšší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty.
1: Podle Luboše Oliára, prezidenta Svazu pacientů České republiky, je ovšem potřeba zařídit to, aby specializovaná centra nebyla kvůli centralizaci přeplněná.
5: Takže spíš máme dojem, že jde o pěknou myšlenku, ale nevidíme to jako života schopné v našem českém zdravotnictví a obáváme se spíš toho, že by mohli na to doplatit pak nakonec pacienti.
1: Ministerstvo chce změny zavádět postupně, aby nedošlo k omezení dostupnosti péče. Novinky podrobněji představí koncem května na odborné konferenci v Praze. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Probouzíme se do 13. květnového rána. Je středa, svátek má Servác a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je Servác bez mrazu, bude hodně vína. Dnes sluníčko i místy přeháníky a teplota do 15 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 6 stupňů Celsia. Slunečno, hlásí Monika, která se dnes chystá na velký nákup. 5,5 stupně v Přerově, tolik na mě řil Martin. Bára z Olomouce má na teploměru 6 stupňů a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.

0: Skupina Reddy Kirken a Michal Hrůza v písničce 1 plus 1. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá například Stanislav Hložek a song Taková je láska má. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, je 13. květnové ráno. Svátek má Servác. Jak vidí dnešní den pranostiky, když na Serváce mrzne, mrzne i za pecí. Před Servácem není léta. Po Serváci zima není. Můžeš-li dobře činiti s panem Serváciusem, na Bonifáciuse nezapomínej. Ledoví bratři přinesou rána, jak se patří. No a jak to bude letos s úrodou? Pankrát, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci. Pankrát, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci vás se bojí všetci sedláci. A ještě jedna pranostika před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří. Po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Dělníci postaví v Mikulovicích 8 obecních bytů. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Wellness Kali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Mikulovicích na Jesenicku vzniknou nové obecní byty. Do řeky Moravy na Zlínsku unikla neznámá látka. Hokejisté poprvé trénovali ve Friburku, kde v pátek začne mistrovství světa. Dnes má být převážně oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Práce dělnici zahájí v následujících týdnech. Podle starosty Mikulovic Romana Šťastného z hnutí STAN je o obecní byty zájem.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
4: Do řeky Moravy včera unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahovali hasiči, položením norných stěn se snažili zabránit dalšímu šíření. Hasiči z Zlínského kraje o tom informovali na svém Facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. O co přesně se jedná, zjišťují pracovníci Povodí Moravy. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů. Oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu míň. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na jednom hektaru, na některých místech až 3000. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce, vysvětluje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
6: Ročně jeden hraboš konzumuje víc než 1 kg obilí a 5 kg zeleného krmiva. V této hodnotě je potřeba připočítat i jeho plýtvavý žír. Plýtvavý žír znamená, že škůdce víc zničí než sní. Při výskytu 3000 hrabošů na hektar je ztráta 3 až 6 tun hmoty.
4: Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Podle ředitele Záchranky Filipa Malňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Nástroj funguje i v dalších zemích, například na Slovensku, v Rakousku nebo Moldavsku. Sport. Čeští hokejisté jsou ve Švýcarsku a ve Friburku poprvé trénovali před startem mistrovství světa. První zápas je čeká v pátek večer proti Dánsku. K českému týmu se připojil útočník Matěj Bliml, který ještě v pondělí stihl závěr přípravy v Praze. Úvodní trénink ve Švýcarsku se ale prodloužil a zůstal na ledě jako jeden z posledních.
7: Asi spíš, že tam chci být. Baví mě to prostě, když si můžu dát nějaký extra střely nebo třeba jet pár nájezdů na golmany. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě. Protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě. Počasí.
4: Dnes se čekáme převážně zvětšenou oblačnost a ojídněle slabé přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Fouker bude mírný západní až jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Prostějově v ulici Netušilová havarovalo osobní auto a opatrně i v Olomouci v ulici U Solných mlýnů se řeší nehoda dvou vozidel.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: O Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Už jste snídali? No já dnes ještě ne. Začínám mít takový hlad, že úplně cítím, jak hubnu. Nezapomeňte snídaní doma jako já a hlavně snídejte, ať máte sílu do nového dne. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Anna K. Nelítám nízko. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás a probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno, právě teď nahlédneme do Národního muzea. Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno, je tady středa 13. května a svátek má Servác.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, před servácem není léta, po serváci zmraziveta. Dnes sluníčko, výjimečně přehánky, teplota do 15 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 6 stupňů, po včerejším větrném dni je klidno, začíná svítit sluníčko, chystám se sázet kytičky do truhlíku, krásnou středu přeje Zdena z Holuby. Dnes ráno byly v žárové 3 stupně při zatažené obloze, píše Tonda. Dobré ránko, sluníčko mezi mraky vykukuje, jsou 2 stupně. Marie Králíky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym. Yeah!

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno, nedávno obnovený rybník v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby, které můžou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, hrozí rybníku vypuštění.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Máme zde problém jeden aktuální, nám nějaký dobrá, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí, takže z toho důvodu my si s těmi rybami teď musíme nějakým způsobem poradit. Voda je v současnosti doopravdy čistá a pokud bychom tady ty ryby nechali kontrolovatelně množit, tak by to mělo to značný vliv na její kvalitu. A vedle toho samozřejmě ty ryby mohou do jisté míry třeba také omezovat rozvoj těch obojživelníků, pro které tento rybník je primárně určen.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
2: Vidíme krásnou úžovku obojkovou, těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povoleny.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
3: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde k takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami. Jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu Středoevropského fóra Olomouc. Dlouho připravovaný objekt s výstavními sály vznikne v Proluce v Tenisově ulici vedle Muzea umění. Sídlit to bude i knihovna nebo podzemní depozitáře pro umělecké sbírky. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při derby Slavie a Sparty. Používání této techniky úřad ale v minulosti zakázal. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Těm, kterým přepočítaná částka klesne, by stát mohl vyplatit dávku okamžité pomoci. Co má společného ptačí zpěv s hudbou, se dnes dozví návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea. Koná se tu přednáška skladatele a publicisty Lukáše Horníka. Akce začne v 17 hodin. Za sportu fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na svém stadionu remizovali z Plzní 0-0. Na vedoucí Slávii ztrácejí 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajobě loňského triumfu. Dnes večer porazit Jablonec. Počasí dnes se čekáme převážně zvětšenou oblačnost a ojídněle slabé přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 u Brodku u Prostějova směr Olomouc pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké velké opravy silnic nás letos se čekají v našem kraji, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Zpráva ředitelství silnic a dálnic Olomouc letos plánuje v Olomouckém kraji celkem 6 velkých oprav. Nejdražší bude pravděpodobně výměna asfaltu silnice 1/55 z Přerova na Hulín. Naše odhadovaná cena dosahuje téměř 77 milionů korun. Kromě ceny budeme nabídky hodnotit také podle rychlosti dokončení opravy. Zhotovitele bychom chtěli znát v nejbližších dnech a do měsíce by mohly začít samotné práce.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří. Po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu. No, dnes sluníčko, místy přeháníky a teplota do 15 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Prostějov, 6 stupňů, sluníčko i mraky, píše Petr, který bude sázet nový salát. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 5,5 stupně, hlásí polojasno, Horní Lipová 4 stupně Celsia, chystám se na procházku, to už je vzkaz od Martina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Slavia Praha dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník. Napadli tři hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících příznivců pyrotechniku. Zaplatí 10 milionů korun. Verdikt řekl veřejnosti předseda disciplinární komise LFA Jiří Macner.
1: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
2: Říká Macner, vršovickému klubu hrozilo i uzavření stadionu Eden, ale s ohledem na návrh přijatých opatření do budoucna a na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj Slavie, je rozsah 4 utkání, která vedoucí tým šance ligy odehraje bez diváků, podle Macnera dostačující. Slavii tak ale vzniká škoda, upřesňuje generální ředitel klubu Martin Říha.
3: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
2: Proti rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se Slavia Praha odvolávat nebude. Viníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion a klub po nich bude požadovat náhradu celé škody. Těm fanouškům, kteří už si zakoupili vstupenky na utkání, stejně jako permanentkářům, poskytne vedoucí tým šance ligy v nejbližší době podrobné informace, a to týkající se refundací a dalšího postupu.
1: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo.
2: Říká předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. V letošní sezóně budou na hřišti Slavie hrát ještě fotbalisté Jablonce a plzeňské Viktorie. Ale jak potvrzuje Macner?
1: Nemůžou být přítomní diváci, a to ani Slavie, ale ani hostujícího klubu. Čili v tomhletom ohledu my si uvědomujeme, že je to do určité míry i vlastně ovlivnění přítomnosti všech osob i těch, kteří určitě tam v sobotu nebyli.
2: Dodává Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru zastavu 3-2 předčasně ukončené. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, 10 milionů korun, a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Sparta ta zaplatí za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu, pokutu 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

svůj žár. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Prostějov a Saloutky propojila nová cyklostezka. Více o ní uslyšíte ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji hezkou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Hasiči na Zlínsku dál řeší únik neznámé látky do řeky Moravy. Sněmovna znovu jedná o změně rozpočtových pravidel. Prostějov a obec Saloutky propojila nová cyklostezka. Budeme mít převážně oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči dál zasahují na řece Moravě mezi Kroměříží a Kvasicemi, do které unikla neznámá látka. To zachytávají pomocí norných stěn. Od včerejšího odpoledne, kdy se na hladině objevily barevné skvrny, se jim podařilo část znečištění odstranit. Původ látky zatím není jasný. Vzorky z řeky teprve analyzuje Povodí Moravy. Podle mluvčího krajských hasičů Davida Martince ale nebezpečí nehrozí.
2: Jak to postupně doputovává ty části té skvrny k tomu, tak se to bude zasypávat a jímat. A ty norné stěny jsou dané ve dvou řádech, i kdyby vlastně se stalo, že nějaká část propluje pod tou první, což by neměla, tak je tam vlastně ještě druhá norná stěna, taková jistící, která to zachytne.
1: Sněmovna dnes znovu jedná o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Prostějovskou místní část Čechovice a nedaleké Saloutky spojuje nová cyklostezka. Díky ní už cyklisté nemusí jezdit po úzké a frekventované silnici nebo polních cestách. Řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal za ANO. Trasa má podle něj necelé 3 kilometry a její stavba přišla na 13,5 milionu korun.
3: Ta trasa má 2697 metrů, 2 kilometry jsou na katastru města Prostějova, také město platilo. Zbytek platí obec Saloutky. Město Prostějov konkrétně zaplatilo přes 12 milionů korun a na to trasy jsme obdrželi 10 milionů korun ze Státního fondu podpory dopravní infrastruktury.
1: Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku.
0: Sport.
1: Hokejisté Olomouce ohlásili v pořadí už pátou posilu do útoku. Z Pardubic přichází na Hanou Daniel Harčík. 22-letý útočník posledních čtyřech sezónách působil v B týmu Dynama.
4: Za A tým Pardubic forward Daniel Harčík odehrál v extralize 65 zápasů. V nabitém kádru by ale neměl odpovídající vytížení a tak se rozhodl poprvé v kariéře Dynamo opustit a posílil Olomouc. Už předtím klub oznámil příchod obránců Petra Gevízeho z Mladé Boleslavy a Ralse Freiberg se z Vítkovic a útočníků Martina Štohanzla z Kolína, Jakuba Kose z Brna, Michala Vitoucha ze Sparty a Michala Tomečka z Přerova. Adam Kodet, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme převážně zvětšenou oblačnost a ojediněle slabé přeháníky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Ostrava dělníci opravují kanalizaci. Levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Včera zhruba 5 nositelů jména Pankrác a trošku zmrzlá noc, večer i ráno kolem. Dneska v celé republice k mání a k nalezení, k dohledání oficiálně asi možná starších, odrostlejších nositelů občanských průkazů a nositelů jména Servác. No a prý vzrůstající tendence u Bonifáců. Uvidíme, okomentujeme, popřejeme a pošleme písničku taky v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem servácovským 13. května 5 minut po deváté. Také jsme se ve zpravodajství, ve zprávách v 9 a předpokládám ještě několikrát za den zastavili u vlastně ORL problematiky, u malignit a letošního vydání Dne proti rakovině. No a zítra po 10. hodině ORL tematika a konkrétně hlas a hlasivky hrtan u nás v kontaktní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A teď rozhlas rozhlásí Miroš Birku anebo Robertu Fleck Strumming My Pain With His Fingers.

0: posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. ZUŠ Open je opět tady. Koncerty, divadlo, opera, výstavy, festival talentů. Festival ZUŠ Open 2026 zahajuje právě letos svůj 10. jubilejní ročník. Historicky poprvé odstartuje projekt nadačního fondu Magdaleny Kožené. Koncert ve španělském sále Pražského hradu. Pozor, tady vystoupí mladí a talentovaní ze ZUŠek základních uměleckých škol, dříve lidových škol umění, spolu s profi umělci a umělkyněmi. Olomoucký region budou reprezentovat v reprezentačních prostorách žáci a žákyně Olomoucké ZUŠ Žerotín a základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově.
1: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
2: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
1: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
2: Dirigentský pult se Jan Kučera na festivalu ZUŠ Open postaví už po páté.
1: Možná bychom si všichni divili, že už na těch zkouškách oni 15-letí, 16-letí mladí muzikanti se chovají velice profesionálně a rozhodně to není jako nějaká rozverná třída, kterou bych já musel krotit, a jsou velice vnímaví, ale samozřejmě potom, když se snažíme vyburcovat nějaké jako energii hudební, tak vždycky to padne na úrodnou půdu a mě to samotného překvapí, jak dokážou hrát krásně, energicky, prostě vždycky to je velká radost.
2: Celý zahajovací koncert ze španělského sálu Pražského hradu uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Festival nabídne akce ve více než 360 městech po celé republice. Pokračuje ředitelka festivalu Irena Pohlhoukalová.
3: Pozvu všechny do Břevnovského kláštera na celodenní uměleckou přehlídku napříč všemi obory. Rozhodně nelze opomenout provedení barokní opery na zámku ve Valticích, které vyvrcholí celodenní přehlídku z ZUŠ Open Jihomoravského kraje. Pozvu na krásné poutní místo na horu Matky Boží do Králík.
2: Festival ZUŠ Open zakončí 1. června celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Eliáš, bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha. To je v těchto dnech docela podstatné. Po 13. hodině u Alex Minářové, obrovské srdce, obrovský hokejový talent Patrik Eliáš. A třeba po 16. v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Rosák nebo Jančařík? Jančařík nebo Rosák? Jančařík starší, Petr Jančařík s Pavlem Kučerou a také s vámi v Humoriádě. No a když je tady ten signál z Magionu z 80. let, jak vznikalo spíš ale neoficiální, možná i zapovězené umění v Československu let 80. 20. století? Odpověď hledá mimo jiné nový dokument Signál z 80., který připravila olomoucká trendová galerie Telegraf. Pozvánku také na tuto akci nabídneme za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Tak tady oficiálně rok 1981, Italo Disco, Ricky Poveri, Sara Perchettiamo, Ostrý obraz a dobrý zvuk. A 13. květnové dopoledne, taky na chvilinku možná u vás zatažené, tak i to je možná potřeba v máji mít všechny pestré odstíny oblohy a případně také srážek a teplot. No a teď ještě k 80. letům, než zazní třeba rok 85 u nás ve folkové scéně od Brontosaurů. Neoficiální výtvarná scéna 80. let ožívá v novém dokumentu Signál z 80. V návaznosti na výstavu Signál 4 uvedenou už před časem. Ho teď připravila olomoucká galerie Telegraf. Film vychází ze vzpomínek výtvarníků, výtvarnic, kteří tehdejší dobu sami zažili. Premiéra proběhne zítra. Pozvánku přidá teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc režisér snímku Signál z 80. Michal Bukovanský.
1: Ten náš film si vede za cíl rozvést tu výstavu dále. A v případě tady Signálu z 80. je to především tím, že jsme si nakontaktovali ty malíře, které ty 80. skutečně pamatujou, a v podstatě je to taková jako mozaika různých výpovědí o podmínkách pro vystavování, pro tvorbu, o nějaké společenské náladě. Máme tam vícero lidí ze skupiny Tvrdohlaví třeba, takže tam vystupuje Stanislav Divy, Šíří David nebo Václav Marhoul, ale z té neoficiální scény se tam dá najít i rozhovor třeba s performerem Tomášem Rullerem nebo malířkou Margitou Titlovou Ilovsky.
2: Jak byste tu neoficiální výtvarnou scénu 80. let popsal?
1: Všichni mluví o ideologickém tlaku a diktování toho, co by mělo být v té době tvořeno, co by nemělo být tvořeno, zatímco oni se tady tímhle tím nenechávali svázat. A to nezávislé umění je právě to, na co možná bývá dneska i trochu jako zapomínáno.
2: Pro koho je premiéra snímku určena?
1: Premiéra, která proběhne tady v Olomouci, ta je interní pro nás, co jsme za tím vývojem stáli, ale je otevřena taky všem členům Telegraf Clubu, což jsou lidé, kteří jsou z galerii zpřízněni a mají nějaké členství, a my tady těmhle těm členům každý měsíc nabízíme nějaké akce a tohle je jedna z nich. Ten den premiéry, který ještě bude probíhat nějaká krátká diskuze se mnou a s nějakými dalšími přítomnými tvůrci a aktéry.
2: Pro ty, kteří to členství nemají nebo nebudou mít, kdy oni potom budou mít příležitost snímek zhlédnout?
1: My plánujeme ještě jednu projekci v Praze, tam teda už budou přítomni i ti účinkující, ti malíři a podobně. A potom tuším, že od června to bude umístěno na web Telegrafu a tam bude ten film volně k vidění.
2: Říká režisér filmu Michal Bukovanský. Galerie Telegraf uvede snímek poprvé ve čtvrtek 14. května v 19 hodin. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pojďme dál dopoledním programem Českého rozhlasu Olomouc, třeba jednou méně známou od kapely Styx. Teď v hudebním programu před 9:45 pokračujeme Don't Let End, kapela Styx, anebo za chvilinku jeden muž na konci světa, léta 90. válka v zálivu, naši vojáci, první mise a písnička pro ně Pavel Bobek. No a potom už v Poříčí, možná i v Polkovicích půjdeme na Mlíčí mezi 11. a 12. Babské rady na téma Pamperiška, Smetanka, nejen do věnečku, ale za chvilinku Polkovice, pojďme dál, Niva řeky Moravy a za chvilinku i Mirek Kobza.

0: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 90. ze Zálivu a z písničky věnované této tematice od Pavla Bobka. Za chvílinku za Davidem Dalem, také Marcelou Holanovou, zase třeba do těch 80. let. To bude ovšem hudba a za chvílinku hudba budoucnosti. No a teď procházka, výlet a třeba jenom teoreticky s Mirkem, Mirečkem Polkovice. To je pozoruhodná obec na Přerovsku. Najdeme zde poměrně moderní kostel, zámeček, který po léta patřil církvi, i pěkné okolí, poměrně intenzivně zemědělsky využívané. Do kraje, polí a dávných příběhů nás ve v dalším vydání se rozhlasové pohlednice Od pradědu na Hanou Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Rovina kolem Moravy v nejjižnější části Olomouckého kraje má podobu té pravé hanácké krajiny. Leží v ní vesnice, které své bohatství minulosti postavily na úrodnosti zdejšího kraje a dodnes je to na jejich podobě znatelné. A jednou z nich je právě malebná obec Polkovice. Leží na křižovatce silnic spojujících tři velká města zdejší oblasti, Prostějov, Tovačov a Kojetín. Páteř vesnice tvoří Ptovačovská silnice, zatímco spojnice Prostějova s Kojetínem vede jižně od vsi. Severně od osady se pak líně vine dolní tok řeky Valová, do níž se u obce vlévá malý potůček, který má podivné jméno – Polkovický odpad. Přestože pramení nedaleko, nečekejme žádnou bystřinu. V nadmořské výšce kolem 200 metrů a téměř absolutní rovině se to snad ani očekávat nedá. Polkovice patří k poměrně starým obcím. Již v roce 1275 je vesnice spojena se jménem vladyky Dalibora z Polkovic, který patřil k drobným zemanům zdejšího kraje. Od roku 1365 se pak polovina vsi stala majetkem Olomoucké kapituly. Ta toto léno držela až do roku 1465, kdy král Jiří z Poděbrad spolu s řadou jiných osad v okolí dal v léno Ctiboru Tovačovskému z Cimburka. Po čase se však Olomoucká kapitula opět ujala správy celého panství a tentokrát už celé obce. Pozoruhodné je, že nic nevíme o sídle majitelů zdejší obce. Až na počátku 18. století byl v Polkovicích vystavěn menší zámeček. Odborníci se domnívají, že byl vybudován po velkém požáru obce v roce 1711. Podle dochovaného erbu je pravděpodobným iniciátorem stavby tehdejší olomoucký kanovník probošt Vilém Vojtěch, hrabě Lipštejnský z Kolovrat. Ještě před zámkem byly nově postaveny také hospodářské budovy, které zajišťovaly provoz zemědělského statku kapituly. Zámeček se nám dochoval do dnešních dnů. Do roku 1948 jej vlastnila církev. Poté byl ve správě JZD a dnes patří obci, která v něm provozuje kulturní centrum. Není to však jediná památka obce. K ním bychom měli určitě počítat i některé statky na ulicové návsi, které prozrazují zdobností i monumentálním průčelím bohatství jejich stavitelů. K nejstarším památkám ve vesnici pak patří sloupková boží muka, postavená již ke konci 17. století. Naopak k těm nejmladším patří monumentální novogotický kostel svatého Bartoloměje. I když polkovičtí představení používali již v 17. století pečeť, na níž byl vyobrazen gotický kostel, v samotné vesnici chrám chyběl. Pečeť totiž prozrazovala pouze příslušnost obce k Olomoucké kapitule a současný dům páně se tedy ve vesnici začal budovat až po roce 1908. O rok později byl dokončen a byla zde zřízena také fara, která ukončila staleté příslušenství obce k farnosti v Klenovicích. V této souvislosti jsou ale zajímavé zprávy o nepravidelném školním vyučování v Polkovicích již v 15. století. Školy totiž tehdy bývaly spíše ve farních vsích a zájemci o vzdělání tam docházeli z celé velké farnosti. První opravdu stálá škola však byla v obci zřízena až v roce 1815, kdy byl pro vyučování vyčleněn jeden z místních domů. Nová budova pak byla postavena v roce 1865 a na konci 19. století byla rozšířena na dvojtřídní školu. Dnes v Polkovicích žije necelých 550 obyvatel a obec se pomalu rozrůstá. Pro turisty jsou zde kromě památek zajímavé hlavně silničky a polní cesty, které vzhledem k terénu nabídnou pohodové svezení i nezdatným bikerům. A kromě nich si zde na své přijdou i milovníci koní, neboť u obce je velké středisko chovu. Pohlednici z kraje, mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Polkovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ze severních Čech je pan pedagog magistr David Dale, zpěvák, a písnička má žena a je 9.55, tak ještě zastávka v těch letech 80. a tentokrát Cesty lásek Marcely Holanové a pak naše cesty toulaví pár zastávek také ve zprávách v 10. No, zastavíme se ve fotbalové šancelize a vlastně hned dvakrát bude se řešit používání kamer s možným rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech, ale také vypínat a zapínat alarm při bohoslužbách ve zprávách.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Jeseníku vznikne nová stezka s pohádkovou tématikou. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů. Neznámý zloděj ukradl z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Dnešní počasí má být převážně oblačné s teplotami do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Jeseníku budou mít lesní stezku na téma pohádek. Vybrali si obyvatelé města při hlasování o projektech, které finančně podpoří radnice. Nová stezka vznikne do poloviny prázdnin ve Smetanových sadech, říká mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
3: Bude tam 8 dřevěných zvířátek, které tvoří hřezbář Zdeněk Macháček. Ta stezka bude ve Smetanových sadech a budou jí doprovázet naučné informační panely pro děti tak školkového věku. Aktuálně ty sochy tvoří a ve Smetanových sadech by měly být do konce července.
1: V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míně než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Jaroslava Razlerová z hospodářské komory si myslí, že většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo třeba snížení odvodů na sociálním pojištění.
4: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný s motoristou bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slavie se Spartou. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku neznámý pachatel ukradl v průběhu bohoslužby. Byla umístěná ve dvou relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Relikvii běžně chránil alarm, ten byl ale v tu chvíli vypnutý, říká představený a děkan kláštera Dominikánů v Jablonem Pavel Mária Majer.
5: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby. Přítomnosti kněze u oltáře.
1: Sport. Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na svém stadionu remizovali s Plzní 0-0. Na vedoucí Slávy ztrácejí 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajobě loňského triumfu dnes večer porazit Jablonec. Ostrava si pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2 a je stříbodovou ztrátou poslední. Ve zbylých zápasech skupiny o udržení Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zvětšenou oblačnost a ojedinělé slabé přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku v obci Slatinice havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel se řeší i v Olomouci v ulici Hejdukova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Olomoucký rodák, skladatel, hudebník, spisovatel a také výtvarník Richard Pachman vstoupil mezi šedesátníky. A vstoupil tím nejlepším způsobem, tedy prací. zrevidoval své starší nahrávky, přidal něco nového a vydal nové CDčko. Také napsal knihu Vůle žít, která se mně osobně čte velmi hezky. A i proto se v následující hodince u našeho mikrofonu potkáme a budeme si o všem možném povídat. Hezký poslech.

0: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem ve studiu je dnes věčný kluk, který také dospěl k 60. Richard Pachman. Richarde, já tě zdravím, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Richarde, ty jsi vlastně spisovatel, jsi hlavně muzikant asi, autor. Mám pocit, že jsi lehce fušoval i do výtvarného umění.
1: No stále mi běží výstavy, tak ano.
0: Ano, takže to všechno děláš. Tedy můzou políben. My se známe vlastně už od dob gymnaziální.
1: Nebudeme počítat, kolik to je let.
0: Nebudeme počítat, je to nějaká chvilka už a ty roky už vůbec opustíme, protože ty to máš teď za sebou, to překročení toho dalšího mezníku a k němu už se vracet raději nebudeme.
1: No, proč 60 mi ještě nebylo, tak se to užívám.
0: Poprvé. Stane se. Jak to vnímáš, hele? Ono se říká vždycky 50 v podstatě dobrý, tam to teprve začíná, takový ty lehký problémy a říká se, že po 60 už to je trošku víc.
1: No já jsem se rozhodl slavit 60 prací. Měl jsem dvě možnosti, buď jít do důchodu a koupit si velký dálkový ovladač k televizi, tak jsem se rozhodl, že televizi ne a natočil jsem nový album, napsal jsem novou knihu, mám za sebou krásné koncerty k 60, takže se vší energií a zelánem jsem přivítal další desetiletí svého života.
0: O tom to je, když je práce, tak není čas na to ostatní, co by eventuálně člověka mohlo potkávat. A propo vlastně ten tvůj aktuální projekt, to znamená CDčko a kniha, nese název Vůle žít. Je to o tom, že prostě takhle se má žít a ta čísla člověk nemá moc vnímat.
1: Každý jsme jednou někdy v situaci, kdy musíme nastartovat tu vůli žít. Musíme přijímat věci, které nám chodí do života a záleží na nás, jak se k ním postavíme. Já jsem na obou křtech, olomouckém i pražském, měl jako hosta Patrika Procházku, který je součástí této knihy. To je velice sympatický psycholog, který je od narození na vozíčku a on tvrdí, že není na vozíčku, ale že si pouze sebou vozí svoji židli. A každá tato povídka z těch 33 končí nějakým citátem a povídka o něm nebo rozhovor s ním končí jeho citátem. Záleží na nás, jestli se rozhodneme být mocní nebo nemocní. Tak asi tak. Záleží na nás, jestli se rozhodneme být staří nebo mladí.
0: O tom to je celé. Vnímáš to tedy zatím veskrze pozitivně?
1: I bez toho zatím.
0: Tomu se říká pozitivní člověk a přístup k životu, o tom to má být. Ke knížce se ještě určitě dostaneme, ale pojďme také k tomu CDčku. Je tam něco nového?
1: Tak já jsem k 60 plánoval výběrovku. A jako mám za sebou 40 alb, bylo by z čeho vybírat. A pak jsem si řekl, ne, já mám chuť ty písničky rozebrat, rozložit, udělat je jinak, naspívat je jinak, natočit je jinak. Takže místo výběrovky vychází album Vůle žít, které má 3 novinky a dalších 15 písní jsou předělané mé písně, které já mám rád, které má rádo mé publikum a je na nich vidět, slyšet hudba, kterou já mám rád. Já mám rád keltskou hudbu, já mám rád chill out music. Takže jsem si s tím trošku pohrál a podal jsem je trošku jiném, novém kabátě a mám z toho alba neskutečnou radost, protože si myslím, že ten elan, který chytl mě a 65-letého mého zvukaře, je z toho cítit. My jsme v tom studiu i spali, abychom mohli točit do noci a zase od rána začít pracovat, takže

0: mám nové album Vůle žít, které je vlastně nové, byť jsou na něm melodie starší.
1: Za těch plus minus 40 let, co muziku děláš, tak těch písniček bylo určitě hodně a skladeb. Byla tam nějaká, u které jsi říkal, jejda, ta opravdu potřebuje ten nový kabát?
0: No, těch 40 let to přesně ještě není. Já mám od první nahrávky 35 let.
1: Říkal jsem plus minus.
0: A ta nejstarší nahrávka, totiž to album začíná a končí. Má název Pro Mozarta. A tam jsem si říkal, že by mě bavilo to udělat trošku jinak, ale já jsem tam udělal jednu takovou věc. Možná jsem první interpret, který zpívá duet s umělou inteligencí. Já jsem poprosil umělou inteligenci, aby mě zpracovala moji píseň Pro Mozarta a ona můj hlas změnila do takového zvláštního hlasu, kterému já říkám Eirik, ej Eirik. A já jsem to pouze bral jako vtip, že bych to zaspíval svému publiku na koncertech a kolega ve studiu říká, hele, to je dobrý, to natoč. Takže odpověď je ano, je tam píseň Pro Mozarta, kterou jsem udělal dokonce dvakrát a jednou ji zpívám jako duet sám se sebou v úpravě umělé inteligence.
1: To si prostě musíme pustit. Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc hostem ve studiu Richard Pachman a teď Richard i jako umělá inteligence.

0: Poslouchali jste písničku pro Mozarta, kterou naspíval Richard Pachman, a to hned dvakrát, jednou stvořen umělou inteligencí a jednou tak, jak se o to kdysi postarali dávno rodiče před těmi mnoha lety, mnoha desítkami let. Ne, baví mě to, přiznám se. Ale CDčko tedy jasné, je to doprovod k té knížce, protože to má vlastně stejný přebal k knížce Vůle žít?
1: Jedna kapitola se třeba věnuje tomu, že bychom měli vést naše děti k lásce k vlasti. Na albu je nová píseň, píseň pro vlast, mi třeba koresponduje. Na albu je píseň, která se jmenuje Four Letters in Stockholm, a já mám v knížce kapitolu o skupině ABBA i o Stockholmu.
0: K tomu se ještě dostaneme.
1: Nicméně ta kniha, když jsem zmínil skupinu ABBA, je můj pohled na svět, můj pohled na život, ale obsahuje i příběhy lidí, které mám rád, kterých si vážím, a kteří hezky a pozitivně ovlivňují ostatní. Takže já mám velice rád Kylie Minogue pro její osobní životní příběh i způsob, jakým se vrátila na pódia po překonání rakoviny. Neskutečně jí fandím. Mám tam kapitolu o Celine Dion, která teďka prožívala neúplně dobré období po zdravotní stránce, která se vrací na podzim z koncerty v Paříži. Mám tam třeba kapitolu o mém setkání s Marekou Kombitovou, kterou jsem miloval od dětství, a fakt, že jsem vystoupil třikrát jako host jejich velkých koncertů v Bratislavě a v Praze v O2 aréně, mi přijde jako neskutečný. Je tam už zmíněný Patrik Procházka, což je neskutečně usměvavý člověk, který tvrdí, že když se mu děje něco těžkého, tak už v té chvíli je za to vděčný. Čili myslím si, že v té knize si každý může i najít to, co teď by mohlo korespondovat s jeho osobním životním příběhem.
0: Ty jsi udělal vlastně už 11. knížku. Čím je jiná než ty předchozí? Je to právě víc osobní, i když ty už jsi měl osobní knihy i předtím?
1: Každá knížka je trochu jiná. Tato kniha tak mírně navazuje na můj druhý titul Jak chutná život. Zvolil jsem formu kratších povídek, jich tam 33+ doslov. Jiná je asi v tom zralejším pohledu na svět. Asi, jak se zmiňuješ neustále o tom mém věku, tak víš, co je pozitivní na tom, když člověk je takhle zralý? Ty zkušenosti, které máme za sebou, které jsme neměli, když nám bylo 20, nakolik se stále cítíme.
0: Samozřejmě, jak jinak. Je pravda, že ty zkušenosti jsou, takže už třeba člověk nevybuchne dvakrát za den, ale jenom jednou nebo obden, že už se to malinko mírní. Tady vidíš i ten posun svůj životní?
1: Já bych tě doplnil, ano, máš pravdu. Myslím si, že mě můj životní příběh naučil být vděčný za úplně obyčejné věci. My jsme jako všeobecně jako národ takový jako stěžující si. Ale teď máme krásný život. Já tam mám jednu povídku, která se taky týká Olomouce. Možná posluchači vědí, že jsem napsal olomoucký román Tilda s mým tatínkem, což je příběh položidovské rodiny, naší rodiny, během druhé světové války. A součástí této knihy je i povídka Příběh kamene, kde já jsem loni v létě se vypravil do Estonska, abych našel hromadný hrob, kde mám pochovanou prababičku, která bydlela tady v Olomouci v Komenského ulici. A když jsem tam pak stál na tom poli, pode mnou bylo pohřbeno několik tisíc naprosto nevinných lidí, tak jsem si říkal, jaký my máme krásný život, jaký řešíme malichernosti proti tomu, co museli řešit naše prarodiče nebo praprarodiče. Mně ten můj životní příběh vede k vděčnosti za to, že ráno vstanu, že je venku pěkně, že se můžu projít, že mám plnou ledničku, že se můžu dát snídaní, že můžu tvořit. Nevím, proč jsme my lidi takový, že mnohdy jsme vděční za ty věci až v momentě, když o ně přijdeme nebo přicházíme.
0: Což většinou bývá. A právě proto je třeba si to uvědomovat, a i o tom je asi ten příběh pána na vozíčku, protože pokud člověk na tu pojízdnou židli, kterou si pořád už potom sebou vozí, nesedne, tak vlastně to nevnímá a neuvědomuje.
1: Přesně
0: si
1: tak.
0: To.
1: A tenhle ten člověk velice optimistický, usměvavý, ten se velice aktivizuje za to, aby lidi se nedívali na lidi na vozíčku jako na méně cený, ale on žije neskutečně plnohodnotný život a jeho aktivity a pomoc ostatním bychom mu mohli závidět.
0: Říká Richard Pachman, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte dopoledního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým je dnes Richard Pachman, muzikant, literát, výtvarník. Richarde, co vlastně přišlo pro tebe jako úplně první? Byla to ta muzika, to výtvarno, anebo psaní?
1: Já jsem od malička seděl hodiny u výkresu i hodiny u piana. Rodiče mě v 6 letech přihlásili na hudební i výtvarnou školu, takže obojí šlo do mého života dohromady. Vzpomínám si, že jsem jako malý chlapec dostal od strýce knížku s Karlštejnem a miloval jsem Karlštejn, který jsem si maloval zprava, zleva, zhora, ze spodu. Miloval jsem Noc na Karlštejně natolik, že jsem si brnkal melodii Lásko má já stůňu. A pak, když někdy v 8 letech jsem poprvé slyšel skupinu ABBA, tak jsem se začal dělat aranže těchto písniček skupiny ABBA a jednoho krásného dne v 9 letech mi skočila pod ruky na klaviatuře nějaká melodie. Říkal jsem si, to není ABBA, to jsem asi složil já. Takže skládám od 9 let, ale muzice i výtvarnému umění se věnuju opravdu od malička, možná ještě od předškolního věku.
0: Takže vlastně se nedá říct, co tam bylo to první.
1: Mám příběh k tomu, jak jsem se stal spisovatelem.
0: Povídej.
1: K tomu mě přivedl život. Já jsem neměl ambice psát knihy. Jenomže v roce 2000 se mi povedl úžasný úraz, kdy jsem se omylem napil chemikálie z plastové láhve v domnění, že piju vodu. Já jsem rok a půl neexistoval. Já jsem byl víc v nemocnicích, nemohl jsem jíst a pít. Byla to ohromná zkušenost právě v té již zmíněné vděčnosti, v tom děku za obyčejné věci. Já jsem vděčný za to, že se můžu napít, najíst. A když jsem se potom vrátil zase mezi fungující a ty lidi, kteří jedí a pijí ústy a ne zařízením operovaným do těla, tak jsem měl takovou zajímavou historku. Šel jsem pozdravit staniční sestru, které jsem dlouhé týdny ležel v Motolské nemocnici v Praze. A ona mi řekla takovou zvláštní větu. Teď jsme tady měli paní, která měla stejný úraz jako vy a nesmírně se bála té operace. A já jsem jí převyprávěla, jak jste to zvládl vy. A ona díky vám se na tu operaci odhodlala a dneska je zpátky u svých dvou dětí. A mně přišlo velice zvláštní, zajímavé a hluboké, že můj příběh dokázal pomoct někomu jinému. A já s myšlenkou na tuto paní jsem prostě několik měsíců sepisoval ten příběh, jak vypadal můj život před úrazem, ten úraz a pak turné po třech nemocnicích, kde od těch nejhorších vzpomínek mám až ten ráj v tom motelské nemocnici, kde personál pana profesora Pavka i samotný pan profesor byli naprosto úžasní. A má příbuzná tehdy dělala v knižním vydavatelství. Já jsem to jako příbuzné poslal. Já jsem to psal s tím, že to vytisknu a odevzdám v tom Motole. A má příbuzná bez mého vědomí to dala přečíst tomu zaměstnavateli, který mi volá, hele, to je dobrý, to se bude prodávat, my ti to vydáme do 3 týdnů. Tak jsem se stal spisovatelem. A lidi najednou reagovali na mé knihy jinak než na hudbu. Ta hlavní myšlenka byla, myslel jsem si, že mám v životě problémy, ale když jsem se je potom porovnal s těmi vašimi, tak já mám vlastně krásný život. A mě to tak jako nějak nakoplo, ty reakce těch lidí, i vlastně jsem zjistil, že mě to těší psát. A dneska tady prezentuju knihu 11. a musím říct, že když začnu psát knihu, tak nemůžu přestat. Že to je svým způsobem jistá, krásná umělecká obsese.
0: Ty jsi ve svých knihách, jak už jsi i zmínil, zpracoval třeba své osobní příběhy, ale máš tam také krásnou knihu s příběhem, který je v Egyptě, takže rád se vydáváš i té své fantazii, anebo je to o tom, že prostě někam zajedeš a to prostředí tě inspiruje?
1: Obojí fantazie, i jako rád píšu knihy na tom místě, takže román Útes, ano, teda jsem psal částečně v Paříži, kde mám přátelé, u kterých můžu zdarma pobývat. V Egyptě jsem byl jednou, tam jsem zpracovával své vzpomínky z 90. let, kdy jsem byl v Egyptě. Knihu Tilda, jak jsem již zmínil, tu jsme psali na základě vzpomínek rodinných, i když jsme si některé části příběhu museli s tatínkem vyfabulovat, protože už se nebylo koho zeptat. Mimochodem velice zajímavá součást mé práce je, že jezdím po základních, středních, dnes už i vysokých školách a dělám přednášky o mistru Janu Husovi i o holokaustu, což není snadné téma, ale forma, jakou to podávám, je pro ty děti zajímavá, protože i když mám pouze 60 a nejsem přeživší holokaustu, tak vyprávím příběh naší rodiny a ty děti mi neodcházejí z těch přednášek. Sedí, přemýšlejí a diskutují se mnou, což je moc hezké. Neptej se mě, kterou knížku mám nejradši, asi vždycky tu poslední, protože jsem teďka s ní strávil hezký rok a půl, 2 roky. A každá kniha je trochu jiná, ale jak se říká, že skladatel píše stále jednu skladbu, tak možná platí i to, že spisovatel píše stále jednu knihu. Je to můj příběh.
0: A protože kniha se jmenuje Vůle žít stejně jako aktuální CDčko, tak si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pojďme pustit Richarda Pachmana, anglicky zpívajícího ve skladbě Four Letters in Stockholm.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hostem ve studiu je dnes Richard Pachman, který teď zněl v písni Four Letters in Stockholm. Pro tebe ABBA znamená hodně. Vlastně si to zmínil už, když jsi mluvil o svých hudebních začátcích, že jsi přehrával melodie a najednou jsi řekl, tak tohle není ABBA. Čím ta ABBA je pro tebe tak zásadní a tak silná? Je pravda, že řekl bych, že po Beatles je to asi ten nejslavnější objekt populární hudby, ale čím jsou pro tebe ještě zajímavé?
1: Tím, že jsem se od dětství dělal raz vlastní aranže na klavír těch písní, tak jsem pochopil, že to je hudba velice dobře napsaná, inteligentní. Když ona se zdá, že je jednoduchá, ale to je tak inteligentně napsaný, ty více hlasy, které se tam ozývají, to je prostě výborná škola. Já dneska můžu říct krásnou větu. Já jsem mluvil se všemi čtyřmi členy skupiny ABBA. Dvakrát jsem mluvil s Benny Andersonem, což je pro mě vzor, protože to je ten skladatel.
0: Ten pianista.
1: Melodii. A já jsem mu říkal, víte, vy jste, aniž se známe, byl pro mě hudební školou a já jsem vám celou tu dobu chtěl poděkovat a potřást rukou. On mi potřásl rukou a velice se zajímal o moji muziku, aby mi potom po 15 letech, když jsme se potkali, a já jsem mu dal další svá alba a říkal, ale vaše jméno já znám. Tak jsem byl jako překvapený. Říkám, no já jsem vám kdysi dával svá CDčka. A on na to řekl, jo, poslouchal jsem a děláš to dobře. Tak to byl hezký moment mého života. Nicméně, jak jsem se bavil o tom, že někdy je to důležité věřit tomu, že ty sny se splní, tak mně se přihodila taková úplně neskutečná věc. Já jsem narychlo dostal pozvánku na předpremiéru toho digitálního show ABBA Voyage do Londýna. A kamarádi už měli zajištěný letenky, hotel. Já jsem se přidal ke skupině lidí, kteří z Československa milují skupinu ABBA. A já jsem netušil, že my bydlíme na stejném hotelu jako členové skupiny ABBA. Ono nebylo jasné, Agneta se nerada ukazuje na veřejnosti, nebylo zřejmé, jestli se tam ukážou všichni čtyři.
0: Agneta je ta blondýna?
1: Ta blondýnka. No prostě jsem si přivolal výtah v hotelu, kde kadeřník říkal produkční, že jí ještě musí dokončit účes. A to jí znělo tak významně, že jsem se rozhodl čekat ve foaje. Vytáhl jsem si obal CDčka, kdyby náhodou někdo ze skupiny ABBA se ukázal v hotelu. A díky tomu obalu za mnou přišla jedna Belgičanka a říká, hele, tady je u personálního vchodu ochranka, pojď se tam podívat. Já jsem se tam šel podívat a za 2 minuty tam přišla Agneta a Frida. Já jsem se vyznal Agnetě z toho, jak mi hezky ovlivnila život a dojal jsem jí k slzám a mám od ní podpis, který normálně nedává. Takže od té doby, co jsem mluvil se všemi čtyřmi členy skupiny ABBA, mám jedno rčení, pokud jsou obyčejní nenafoukaní členové skupiny ABBA, kdo má na to právo být nafoukaný?
0: Právě. Ta písnička je do určité míry překvapením, kterou jsme slyšeli, protože vlastně ty zpíváš většinou v rodném jazyce. A teď angličtina, jak to vnímají příznivci tví fanoušci na koncertech?
1: Ale tak jedna z mých slavných písní z 90. let z Carabus byla taky anglická. Já angličtinu miluju, mám jako druhý rodný jazyk téměř. Takže to není úplně neobvyklé. Fanouškové mají tuto píseň rádi, každý tam slyší ty osmdesátky a podupává si. Poprvé jsem udělal píseň, která jako je trošku ve stylu skupiny ABBA a ve videoklipu skutečně ty 4 písmenka tam v poslední vteřině toho klipu jsou. Jinak pro ty, co neumí anglicky, tak 4 písmena ve Stockholmu je o tom, jak chodím po Stockholmu, koukám se na lodi do modrého nebe a všude tam zní závan 4 písmenek ve vzduchu.
0: Ty jsi byl právě i na tom koncertě, o kterém jsi se zmiňoval. Jaké to pro tebe bylo? Protože že jo, najednou po 40 letech znovu oživení ABBY?
1: Já jsem si od těch 70. 80. let přál vidět ABBU a najednou se mi to splnilo. Oni tam vypadají v jakém roce 79. Vy víte, že jdete na digitální show, jenomže to je tak dobře udělaný, propojený světelně s tím prostorem, je tam živá kapela. Do několika vteřin zapomenete, že to je digitální, protože je tam vidíte ty 4 postavy. Takže je to, až bych řekl, takové hezké matení mozku, kdy vy víte, ale máte reakce, jako kdyby tam ti lidi byli naživo, ale oni s váma mluví, oni žertují, oni se chodí převlíkat, oni si povídají navzájem. Je to výborně udělaný. Prostě scéna koncertu skupiny ABBA, který není udělaný ve stylu 70. nebo 80. let, ale jako současné moderní show, ale oni vypadají jako v roce 79. Je to vynikající.
0: Říká Richard Pachman, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc a my se po písničce ještě jednou k mikrofonu vrátíme.
2: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: Posloucháte dopoledního hosta ve studiu, kterým je dnes Richard Pachman, Olomoučan, muzikant, výtvarník, spisovatel, autor několika rozsáhlých děl vázaných na slavné postavy naší minulosti. Nebudu se tě ptát, co máš nejradši, protože tuhle tu otázku nesnášíš určitě nejenom u muziky, ale i u knížek. Nebo můžu se na to zeptat, které z těch děl máš nejradši?
1: Mým životním projektem je oratorium Mistr Jan Hus.
0: Myslel jsem si to.
1: Jo. Hned potom stojí pašije, které jsem dělal tady v Olomouci s Moravskou filharmonií Olomouc a přáním každého skladatele je zahrát si s velkým orchestrem. Nás bylo 90 na scéně, to bylo neskutečné. Se vší pokorou jsem si to užíval, jak jsem seděl u toho klavíru a těch 90 lidí hrálo a zpívalo muziku, kterou jsem napsal. Byl to jako krásný zážitek. Velice hezké reakce mám na náš poslední projekt Komenský labirint, který je zpracováním Komenského labirintu Světa a ráje srdce, kde nám v roli Komenského vystupuje pan Přeučil a jinak tam vystupuje moje úžasná kolegyně Dita Hořínková, její synové Filip, Viktor, Neteř, Kateřina a houslista Petr Maceček. A já jsem si zase užil to, že jsem se vrátil k piano a celé to představení je piano, housle a pět hlasů. Takže rád prezentuju, rád se otáčím do historie a o tom mi vyprávím těm dětem a studentům, že máme v historii úžasné osobnosti a už jen díky tomu bychom měli být víc hrdi na naši vlast i na naši historii.
0: Kdy jsi se vlastně poprvé rozhodl udělat nějaké takové velké, opravdu velké dílo, protože to je kláda. Můžeš být skladatelem a dělat písničky, ale pokud chceš udělat vlastně celovečerní projekt, dvouhodinovou záležitost, nebál jsi se toho?
1: Ne. Já si ničeho nebojím. Jinak duchovní témata jako pašie, Jan Hus, mše, to jsou témata, která mi přišla do života po tom mým úrazu. Je to jakási forma poděkování za to, že jsem se mohl vrátit, že jsem to přežil.
0: Takže v pohodě a asi to tak má být. A o tom je vlastně, mám pocit, nejenom to naše celé povídání, ale vlastně pořád se k tomu jakoby oklikou vracíme, že je zbytečné čehokoliv se bát a je potřeba si život užívat. Ty jsi se narodil v Olomouci, já jsem zmínil, že se známe od gymnaziálních let, tehdy na gymnáziu Jiřího z Poděbrad, teď je Slovanské gymnázium, ten náš domeček, ve kterém byly naše třídy, ten už tam nestojí, je tam naopak nádherná budova. Vracíš se někdy na gymnáziu?
1: Naposledy jsem tam byl přednášet o Mistru Janu Husovi. Takže byl jinak, já Olomouc miluju, mimochodem knížka Vůle žít je vydávána olomouckým vydavatelstvím. Měl jsem v Olomouci křest, teď plánuju 28. května vystoupení odpoledne po 16. hodině na Horním náměstí. Ten týžden budu mít v kavárně na Zábradlí autorské čtení. Ale propojení mezi tou Abou a Stockholmem a Olomoucí tam je taky, protože jsem občas i průvodcem po stopách skupiny Aba ve Stockholmu a jeden muž, který byl v tom Stockholmu, říkal, prosím tě, mohl by si mi je províst stejně jako po tom Stockholmu i po tvé rodné Olomouci? Ale ten člověk není z Olomouce, ale pracuje tady. Říkám, jak já jako tomuhle tomu člověku ukážu Olomouc, on pracuje někde kousek od Žerotína, kam jsem chodil do LŠU. Tak jsem udělal procházku a ho to tak zajímalo, že jsem tu procházku popsal se všemi detaily, se vzpomínkami na mé dětství ve Ztracené ulici, takže jedna ze stěžejních kapitol knížky Vůle žít je i Olomouc.
0: A nejenom knížky, ale vlastně i toho CDčka, protože jsi se vrátil k písničce, kterou si věnoval Olomouci. Po 30 letech. Bylo to těžké? Udělal jsi tam třeba nějaké textové změny, anebo jenom hudební?
1: Hudební změny a po 30 letech jsem se rozhodl udělat remake videoklipu, kdy na těch místech, kde jsem natáčel před 30 lety, chodí teďka o 30 let starší muž v podobném kabátě. Právě dokončujeme, pracujeme na videoklipu v písni Olomouc, takže jeho vyznání mému rodnému městu je pro mě velice důležitá písnička v životě, v mé kariéře. Milovali moji rodiče, kteří se na mě koukají z nebe, publikum, to si může dovolit jenom tady v Olomouci. A kterou píseň vám teď zaspívám jako poslední a všichni řeknou Olomouc.
0: Přesně tak, Olomouc dnes bude také poslední a Richardovi Pachmanovi moc děkuji za to, že jsme si mohli povídat. No a držím palce a Vůle žít.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji, aby měli tu vůli žít a aby si užívali dnů krásných, slunečných a nezáleží na tom, kdy umřeme, ale jak prožijeme ten život od dneška do toho posledního dne, tak ať ty vaše dny jsou krásné.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zastupitelé Písečné budou jednat o záchraně fotbalu v obci. Sněmovna bude moci jednat o rozpočtové novele i v noci. Přerovští hokejisté mají novou brankářskou jedničku. Dnes má být převážně oblačno, naměříme až 15 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Kadria Adámková. Písečné na Jesenicku dnes budou jednat o budoucnosti zdejšího fotbalového hřiště. Sportoviště předlodně zničila povodeň. Potřebuje kompletní rekonstrukci za několik milionů korun. Obec proto usiluje o dotace. Dnes o tom budou jednat zastupitelé, potvrdil to nezávislý starosta Písečné Jan Konečný.
2: První sportovní agentura konečně vyhlásila výzvu pro podávání žádostí dotace. Dotace by měla být 80 nebo 90% podle toho, jestli jsme měli nepojištěné hřiště nebo uplatňovali pojistku. Tak bylo, takže bychom měli teoreticky dostat 90%. Teď dáváme dohromady podklady pro podání žádosti a měli bychom snad v tomto týdnu nejpozději příštím tu žádost podat.
0: Sněmovna bude moci o rozpočtových pravidlech jednat i v noci, řekla to předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou.
3: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodek, je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
0: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Co má společného ptačí zpěv s hudbou, se dnes dozví návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea. Koná se to přednáška skladatele a publicisty Lukáše Hurníka. Akce začne v 17 hodin. Pokračuje mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
4: Dozvíte se, jak lze ptačí zpěv vnímat z pohledu muzikologie, co mají ptáci společného s klasickou hudbou a jak vznikl rozhlasový projekt i stejnomenný podcast Mistři pěvci opeřenci. Sport.
0: Přerovští hokejisté mají novou brankářskou jedničku, stal se jí 32-letý David Honzík, který poslední sezonu odchytal ve Vsetíně. Extraligu si zachytal v Karlových Varech, Pražské Spartě, Litvínově a Pardubicích. Ve druhé nejvyšší soutěži oblékal dres 6 různých celků. Honzík se stal druhým nově oznámeným hráčem Zubrů. Tím prvním je zkušený útočník Petr Mrázek, který se do Přerova vrací po 10 letech.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme převážně zvětšenou oblačnost a ojídněle slabé přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Bělotína směr Ostrava havarovala dvě osobní auta a opatrně i na Olomoucku v obci Slatinice se střetla taky dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Bylo 11 a než bude 12, ještě v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jarní tematika, někomu se třeba před 12. předpolednem v Babských Hradách při poslouchání rap Jarušky Vykoupilové vybaví pletení věnečků, jaro a luka, tráva plná krásných kvítků, někomu pak foukání do chmíří později v sezóně, no a někomu se zkrátka musí vybavit hradlař Karel Berka, který opustil pracoviště na Dražácké, vzal nůž a šel na Mlíčí, potkal tam Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila Mlíčím svůj projetěný koš, neboli šel na Dražák na Mlíčí. Na lupení, na pampelišky půjdeme předpolednem, ale za chvilinku v reportáži na podologii.

0: Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Olomouc. Máme 11 hodin a 12 minut. Naše chodidla nás nosí celý život, je na nich celá naše váha. A přesto jim často věnujeme pozornost až ve chvíli, kdy začnou bolet, dělat potíže. Různým neduhům, které trápí naše chodidla, se věnuje obor zvaný podologie, víme i z vysílání a patek Českého rozhlasu Olomouc. Jaké jsou příčiny nejen ortopedických vád, teď přiblíží také v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc fyzioterapeutka Michaela Štěrbová.
1: Ty příčiny jsou různé. Můžou být vrozené i získané. Ty vrozené jsou často už třeba u kojenců, jako je pes equinovarus, což je vlastně koňská noha, ale často jsou tam vrozené vady jako plochonoží, může tam být i něco dalšího.

0: Ale ty získané, to je třeba právě jako vbočený palec a to je vlastně onemocnění, kterým třeba často chodí klienti, protože je to bolí a samozřejmě to omezuje v tom životě i třeba v nošení obuvi, ale nejsou to jenom haluxy, jsou to právě i jako ploché nohy, příčně i podélně, jsou tam drápovité prsty, kladívkovité prsty, ta paleta těch diagnóz je celkem pestrá.
1: Když jsou to vady získané, tak předpokládám, že tím člověk přijde tak, že něco dělá špatně. Tak mě zajímá, jak to jsou ty nejčastější chyby, které děláme při chůzi nebo při nošení obuvi a tím si vlastně tu nohu buď deformujeme, anebo ztrácíme nějakou svalovou kvalitu toho chodidla.
0: Je to většinou vždycky multifaktoriální, to znamená, že těch příčin je více, prostě ten člověk to vyrobí. Jedna z těch velkých, co třeba tvoří až těch 40% té deformity nohy, tak je obuv. Ta obuv nesmí být úzká, nesmí být takzvaným vysokým dropem, to znamená, že ta noha není na nějakém klínku vyvýšená, zejména jako ten tvar té boty, který tu nohu deformuje, tak to je to stěžení, co je prostě špatně. Třeba taková antibota je dámská lodička, byť vím, že to asi neradí někdo slyší, tak to tak je. Ale třeba to může být i nadváha, nebo to může být tvar nohy. Třeba právě ten halux, tam právě typologie tvar té nohy určuje třeba až z 20% vznik toho haluxu. Ale nedá se říct, že třeba moje maminka měla halux, tak já ho musím mít taky. Jako není to tak, protože opravdu třeba jakoby ta nízká pohyblivost nebo špatná obuv, nadváha nebo i nějaké jiné přidružené onemocnění, kterým ten člověk trpí, revmatické onemocnění, tak může zapříčinit vznik tohoto onemocnění.
1: Tak a zajímá mě samozřejmě, jestli tady s těmi potížemi, které si způsobíme v průběhu života, můžeme něco dělat. Jestli se můžeme třeba vrátit k nějaké kvalitě chůze, k tomu, aby nás ty nohy přestaly bolet, aby se nám třeba ten palec trošku narovnal.
0: Určitě. Práce s tou nohou lze. Samozřejmě je tam možnost i operace, ale ten haluk sám o sobě má třeba 4 stupně a zejména s těmi prvními stupni, třeba tím prvním, druhým se velmi dobře dá pracovat, kdy tím cvičením si člověk velmi dobře uleví od bolesti. Ta křivka toho haluxu se vybočování zastaví a že se celkově ta flexibilita toho chodidla prostě zlepší. Takže tím cvičením to smysl má.
1: A když se podíváme na jiné potíže mimo ten halux, například problémy s příčnou nebo podélnou klenbou, to znamená, že se nám ty klenby často třeba hroutí.
0: Vždycky se u toho chodidla z hlediska jakoby cvičení obecného řeší rozsah pohybu, ale potom i svalová síla těch prstů. Dá se k tomu samozřejmě využít doma i nějaké různé rehabilitační pomůcky, s kterými si dá cvičit, ale vždycky by to mělo jít ruku k ruce. Nejenom vlastně jakoby cviky potom konkrétní třeba na ten halux nebo plochonoží nebo drápovité prsty a podobně, ale vždycky by ta noha se obecně měla takzvaně osvalit, měla by se uvolnit a měla by se zlepšit flexibilita a rozsah pohybu. Takže tímto způsobem potom cvičit, abych všem tady těm jakoby možným diagnózám mohla předcházet.
1: Říká fyzioterapeutka Michaela Štěrbová, se kterou se v dopolední Českého rozhlasu Olomouc ještě podíváme na to, jakým způsobem se diagnostikují různé nešvary na chodidlech a co třeba udělat pro to, abychom se cítili dobře, aby nás nic nebolelo a aby naše chůze byla kvalitní. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
2: Rozum schová nikam pod polštář.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jeden hlas asi znáte. Vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to je Marek Ztracený jako host. A jinak Kuba Ryba. Kdysi Jakub změnil si jméno na Kuba Ryba a tedy kapela Rybičky 48, rok 2020, Goodbye i s Markem Z, nebo Z, chcete-li, jak se o tom píše. Bolest nohou, bolest zad nebo kolen často souvisí s tím, jak stojíme, jak chodíme. I drobnější změny v postavení chodidel mohou časem ovlivnit celý pohybový aparát, co lze tedy pro zdravější a silnější chodidla naši základnu udělat a jak zjistíme, na co se přesně zaměřit. Poradí ještě teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc fyzioterapeutka Michaela Štěrbová.
1: K diagnostice toho chodidla je dobré používat třeba nějaký přístroj. Tady třeba máme podoskop, takže se můžete postavit na podoskop.
2: Vypadá to jako skleněná krabice, ovšem průhledná, podsvícená a vidím, že je na té spodní části i zrcadlo, takže já se na to stoupnu. Já mám trošku vždycky strach tady z těch transparentních materiálů, protože se bojím, že se propadnu.
1: Neměla byste se propadnout, ta nosnost je mnohem vyšší než je vaše tělesná hmotnost, takže to vás to udrží.
2: Tak já jsem se na to stoupla a hned vidím, že jsou najednou podsvíceny zeleně i některé části mých chodidel.
1: Co bychom tam měli vidět, tak je pata, taková úzká kapka, která se zbíhá přes malíkovou hranu a prsty sitě oddělené svítící. Pro představu, co na noze sledujeme, tak jsou právě ty klemby. Ty klemby jsou důležité z toho hlediska, že nám vlastně zajišťují nějaké zakřivení té nohy. A když ho máme, tak vlastně nepřetěžujeme nosné klouby, kolena, kyčle a páteř, což je pro toho člověka strašně důležité. A zejména je dobré to řešit vlastně čím dřív, tím líp. Opravdu už od dětí nebo i adolescentů, protože to si právě neseme tím, že jako nepřetěžujeme ty klouby právě do budoucna do stáří.
2: Tak, co vy tady vidíte?
1: Takže vidím, že stojíte poměrně dost na patách. Ta pata by pro představu měla být zatížená třeba ze 40%. Dá se prostě u člověka udla doma i takový test. Stojím, vnímám obě nohy a přemýšlím, jestli na nich stojím na patách. Pokud to cítím, tak se třeba dostat trošku do špiček a zatíží to předonoží vepředu. Dále pak vidíme, že podélná a příčná klemba je, nicméně by mohla být lepší. Zase pro představu zhruba uprostřed nohy na té podélné klembě, což je takový ten vnitřní oblouk té nohy, tak by tam měla být zhruba 1,5 cm. To málo kdo opravdu z dospělé populace má. A ta příčná klemba, což je taková křivka za prsty na noze, tak by měla být vysoká 9 mm. A to taky opravdu málo kdo má. Ještě ta noha má nějakou tříbodovou oporu, což je palcový, malíkový kloub a pata. A tyhle ty tři body by měly být právě při té chůzi na zemi, kvalitně opřené. Pokud nejsou, zase to tělo to musí nějakým způsobem vykompenzovat, vybalancovávat. A ne, že by toto tělo nezvládlo, ale, jak už jsme říkali, právě pak začne přetěžovat jiné struktury, které by nemuselo tak moc.
2: Jak doma cvičit, jakým způsobem můžeme posílit právě ty trošičku zhroucené klenby?
1: Téměř každý dneska doma má nějakou kuličku na cvičení nebo i tenisák. Dá se tím vlastně ta ploska nohy nejenom promasírovat, ať už je to teda ten tenisák oblí, nebo je to nějaký ježek, který má nějaké trny. Tak všechny tady ty změny těch materiálů to chodidlo velmi vnímá atraktivně a je dobré právě to chodidlo i takovou tlakovou masáží uvolnit. Zejména takový bod před patou, kdy si třeba tou kuličkou nebo golfovým míčkem můžu zatlačit místem před patou a třeba 3x3 vteřiny takovým úměrným tlakem tlačit do té nohy, abych uvolnila tam takový sval, který třeba mimo jiné může zapříčinit i vznik patní ostruhy. Ta patní ostruha, ta je taky celkem častý takový jev na chodidle lidí v tom produktivním věku. No a nejenom uvolňování té nohy, ale pak právě posílení té svalové síly těch prstů. To znamená třeba vzít si doma nějakou odporovou gumu, dát si tu nohu na tu gumu, zvednout si je nahoru tou gumou a pak pokládat prsty na zem přes odpor té gumy. Ty prsty, aby pracovaly, že půjdou jakoby na zem proti odporu gumy, tak to je ta svalová síla, která je pro ty prsty strašně cenná. A další třeba roztažení prstů od sebe. Jo, když člověk třeba stojí i v koupelně, dá se využít to při té hygieně, že třeba roztáhneme prsty od sebe a zase k sobě. Dobré je aspoň 10x na každou tu nohu, aby to mělo nějaký efekt.
2: Říká fyzioterapeutka Michaela Štěrbová z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Páteční příběh Neverending Story a u nás tedy Galaxie přání s Leonou, původem z Moravy, v 11.36 v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tak za chvilinku krásné vzpomínání a mimochodem ještě také návrat k hostu ve studiu. Slyšeli jste o Agnetě, jak byla dojata, když jí vyznal lásku jeden Olomoučan původem mezi 10. a 11. o tom byla řeč v pořadu Host ve studiu, anebo kdykoliv zpětně na webu olomouc.rozhlas.cz. Tak za chvilinku nejenom Agneta, taky Frida a samozřejmě 70. léta Abba, Čekytýta. No a teď do historie. Hodně se teď mluví o Lepce svaté Zdislavy z Lemberka a Podještědí, možná i ve zprávách. Teď ale jiná památka.

0: Po odchodu z Juraja Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

něco ze 70. let ze Švédska. Björn, Benny, Agneta a Frida. A nebo za chvilinku hodně zdraví po nedávných lapálích Romanovi Horkému, když bude zpívat o tom, že je tu léto. No, teď ne, teď má na chvilinku i jaropauzu, ale i tohle počasí snad taky jaru patří. 13. má 11 hodin 45 minut. Půjdeme na pampelišky. Možná jste si taky vždycky říkali, asi hlavně jako děti, co ty stvoly, co ta smetana, to mléko, co vytéká ze smetanky lékařské. Tak se dívám do umělé inteligence, jestli poradí, je to jedovaté, není to jedovaté. Prý ne, prý je to v mírné míře dokonce i blahodárné. Nicméně ještě pozvěme před prázdninami někdy v červnu, ještě v premiérových živých vydáních poraden apatika Českého rozhlasu Olomouc, dětská pediatrická gastroenterologie a možné potíže lapálie, když nám ratolesti pozřou něco, co neměli, anebo cizí tělesa v trávicím traktu. To bude v červnu, ještě živě, kontaktně ve čtvrtečních dopoledních vysíláních apatiky Českého rozhlasu Olomouc. A teď se hodně mluví o hlase a rozhlase, to bude zítra. Už

0: Babské rady.
1: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

jsem rád a mám, neříká Karel, ale Dalibor, pokud se nemýlím, oficiálně se Evička dneska nemenuje Farna, ale Chobotová kytaristová manželka. Tak ještě Alenku, kapelu Smoky, nebo Marušku za chvíli před polednem a hezký den přejeme. Za chvilku se zprávami.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci postaví v Mikulovicích 8 obecních bytů. V Šumperku zranil mladík loveckým nožem svého otce. Do rybníku u zámku v Čechách pod Kosířem někdo svévolně vypustil ryby. Odpoledne čekejte zvětšenou oblačnost a teploty do 15 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Práce dělníci zahájí v následujících týdnech. Pro výstavbu bytového domu se samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, řekl starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
3: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
1: V bytě v Šumperku napadl opilý 26-letý muž svého otce. Bodl ho loveckým nožem do zad. Muž útok přežil a skončil v péči záchranářů. Pomoc prostřednictvím tísňové linky zavolal po napadení samotný útočník. Byl obviněný z pokusu těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví. Soud ho poslal do vazby. Incident se stal v sobotu. Policie o něm informovala dnes na síti X. Nedávno obnovený rybník u zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové, nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ohrozit tamní obojživelníky. Co způsobují, popisuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
4: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první 2 roky byl bez obsádky.
1: Pokud se ryby nepodaří ze zámeckého rybníku vylovit, hrozí jeho vypuštění. Sport. Krajské finále fotbalového turnaje McDonald's Cup v Olomouckém kraji v kategorii A vyhrál tým základní školy Mikulovice. Žáci první až třetí třídy této školy tak úplně poprvé v historii postoupili do republikového finále. Jednoznačně porazili základní školy Demlova z Olomouce, Sluneční ze Šumperka, Komenského z Přerova a Železného z Prostějova při skóre 42-4. Svůj tým chválila učitelka a trenérka Mikulovic Lucie Plháková.
5: Už okresní kolo napovědělo tím, že jsme vyhráli tam vysokoskore 56-3, takže jako ambice určitě byly do toho krajského kola. Oni jsou nadšení, oni teda už jako dopředu jeli s tím, že jdou na postup, tak jsem ráda, že se jim to povedlo a že ty děcka ten svůj talent i tu pil jakoby přetavili v ten postup. Počasí.
1: Odpoledne čekáme na střední Moravě převážně zvětšenou oblačnost s výjimečnými slabými přehánkami, hlavně na horách. Večer dojde k částečnému ubývání oblačnosti. Teploty je 11 až 15, v Jeseníkách 4 až 8 stupňů Celsia a povane mírný jihozápadní vítr, který má večer slábnout. Zítra bude opět převažovat velká oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer očekáváme od jihozápadu déšť na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7 a foukat má ráno místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který večer opět zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové u Sobáčova. Na 248. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nákladní auto s defektem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré poledne vám přejeme ve středu 13. května. Jmenovat se Servác vůbec nemusí být špatné. Tohle jméno nám prý totiž dává energii strážců, zachránců, osvoboditelů a také uchovávatelů. Tak pokud znáte nějakého serváce, nezapomeňte mu dnes poslat pěknou písničku. A to proto, že právě v tuhle chvíli tady v poledni Českého rozhlasu Olomouc písničky na přání startují. Určitě máte kolem sebe ale také nějaké narozeninové oslavence nebo někoho, kdo slaví pěkné výročí. Myslím, že ten dnešní den zrovna k nějakým velkým výletům, vycházkám a pracem na zahradě asi zrovna moc šance nedává vzhledem k těm nízkým teplotám a také občasnému větru. Ale o to více dává příležitost k poslechu písniček na přání, tak ji využijte. Telefon k nám 221 555 444. Sedáte k obědu, přeji dobrou chuť a jinak hlavně pěkný poslech a těším se na vás. Od mikrofonu zdraví Zora Ješková.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Švihák Lázeňský Jiřího Schellingera skutečně vypadá na nestárnoucí hitovku. Máme tady ale už i další přání a další skladby, které už jsou připraveny. Na telefonu s námi je teď paní Staňka z Oseku nad Bečvou. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás moc zdravím a poprosím vás o písničku pro Marušku Bouchalovou do Zlatých hor. Dnes slaví narozeniny a tak jí přeji hodně zdravíčka, štěstíčka. Jsme veliký dobrý kamarádky už několik let, akorát, že jsme od sebe trošku daleko. A tak vám za písničku moc děkuji a vás moc zdravím. Máme vás rádi.
1: Děkujeme za to, za celý Český rozhlas Olomouc, díky, díky. A pozdravujeme tam k vám do Oseka, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A paní Staňka mi řekla, že to má být něco tvrdšího třeba od Argemy. Tak my si jednu takovou od Argemy dáme, bude o tom, že prohrát není žádná hamba. Písničku posíláme k dnešním krásným půlkulatým narozeninám Irence Bártové z Bouzova Iry. Přeji ti hlavně zdraví, štěstí, lásku, splněná přání a anděl strážný, ať tě chrání, Irenko. Měj krásný den a kytky, ať ti krásně kvetou. To ti přeje, milá Irenko Bártová z Bouzova, tvoje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc míří do Jeseníku. Paní Liduška z Jeseníku je s námi, naše pohádková babička. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý poledne, paní redaktorko, já přeji vám a všem našim milým posluchačům. A já dneska mám strašně velké přání, protože musím poděkovat moc a moc Mařence do Hrabšína. Protože byla jsem, Mařenko, strašně ráda, že tě slyším. Krásně jsi to všechno řekla. A moc, moc, moc se na tebe vzpomínám a myslím. Elišce do Václavova, děkuju moc. Já to řeknu pro všechny. Já vás mám všechny strašně moc ráda. Ale nemůžu všem najednou. I kdybych, paní redaktorko, chtěla. A chtěla jsem si vás aj zeptat, jestli se může něco zaplatit třeba za ten příspěvek, aby jsme mohli jako třeba na celý to vysílání si zaplatit něco. Já bych si na to našetřila.
1: Ale jděte, paní
3: Liduška. Aby všechny stihla. Abych nemusela to potroška. A teď konec. A chtěla bych poslat Elišce do Václavova, Elišce do Strukova, Milátce do Přáslavic, Františkovi od Brna, Dášence od Jeseníku a Aničce do Domašova. A vám pěkně za všechno děkuju a někdy zase, jak se povede, tak se budu moc a moc těšit.
1: Paní Liduško, děkujeme moc za zavolání. Rádi vás slyšíme, vůbec si s tím nedělejte žádné trable a samozřejmě vás i další posluchače rádi uslyšíme kdykoliv v našem vysílání a teď posíláme pěknou písničku i pro vás, tobě náležel čas. Moc se opatrujte, děkujeme, nashledanou. Tak, písnička už je připravená. A vidím, že připraveny už máme také další SMSky. Dobrý den, zahrejte prosím k dnešním krásným půlkulatým narozeninám Irence Bártové z Bouzova. Milá Irenko, přeji ti zdraví, štěstí, lásku, splněná přání a anděl strážný, ať tě chrání. Měj krásný den a kytky, ať ti krásně kvetou, to ti přeje babička. Zahrejte prosím všem šuplíkářům a držte palce v hřebíkách, pan Robert. Chtěla bych nechat zahrát vám všem Aničce a Jendovi do Štětovic, Staňce do Lomnice, Helence do Uhelné, Zdeničce do Proskejova. Já vám přeji, ať se máte všichni k světu. Zahrádka je plná květů, čmelák, ať vám kytky opiluje, hezký muž vás pomiluje, šeřík, ať vám zavoní, hubičku si dáte pod rozkvetlou jabloní. Dobře, ať se máte velice a užíváte si toho nejkrásnějšího měsíce. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme, paní Zdeničko, za krásný pozdrav. Písnička i vám.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A posloucháte písničky na přání. Pan Zdeněk z Budišova nad Budišovkou je teď s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorko. Úplně ukrutně a strašlivě moc vám děkuji za vybranou písničku. A tu bych chtěl věnovat písničku od Janky Kocianové Zahoď starosti mojí tetě, která má dneska senzační narozeniny. Teta se jmenuje Božena Budiánová a je z Hlučína. Takže milá Božko, dovol, abych ti popřál, ať se tě drží plné zdraví, ať máš velikánskou náruč štěstí, ať se na tebe usmívá celý svět a máš se moc dobře a nejen dneska zahoď starosti a užívej si život, protože jsi úplně skvělá, úžasná a moc milá teta. Takže Božko, měj se moc hezky a za chvilku jsem u tebe. Ahoj, ahoj a paní Zorková, moc pěkně děkuju. Mějte všichni moc hezký den. Naschledanou.
1: Takže paní Božence, moc blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc a krásný narozeninový den přejeme taktéž. Jana Kocianová, ta už je připravena. Určitě ale přidáme ještě další vzkazy SMS-kové. Zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Pozdrav a poděkování posíláme milým přátelům. Je to paní Gotwaldová z Doubravice a také pan Olda a sestra Zdeňka, ať vás písnička potěší. Krásné jarní dny a hodně pohody přeje Emílie. A pozor, dnes slaví krásné narozeniny. Milý bratr Luboš Novotný, přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodové dny. Přeje sestra Ivana a Eva s rodinami. Blahopřejeme.

0: Zahoj starosti, je krásný den, tak aby byl, to vám všem přejeme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Já už teď zdravím paní Elišku z Václavova v písničkách na přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne všem vám do Českého rozhlasu Olomouc i všem milým posluchačům. Já musím vrátit přání, která mi krásně dorazila od paní Věrky z Olomouce, kterou jsem neslyšel, protože jsem byla pryč, ale Zorinka mě prozradila, že Věruška volala i všem volá. Paní Zdeničce z Prostějova, dneska se mi slyšela, moc děkuji. A Liduško z Jeseníku, ty jsi taková opravdu pohádková babička, při tvých slovech mi varkly i slzy do očí, ty by si splatila i to, abys mohla hrát všem, no to je úžasné, jako jsi úplně bezvadná ženská. A taky chci popřát ještě Marušce z Prostějova a paní Miladce z Přáslavic. Mám tady takový seznam, co jsem slyšela už předtím, takže všem těm lidem přeji i všem ostatním, kteří poslouchají, krásné jarní dny. Zapršelo, opravdu je to fajn, půda je promokřená, sluníčko za chvilku zasvítí. A já se musím omluvit ještě za tu zprávu o 650 letech Václavova. Ta oslava bude až za měsíc. Já prostě spěchám, pořád jsem v poklusu, tak jsem si to nějak přebrala špatně, tak se na mě nezlobte a bude to až v červnu, já pak dám vědět. A moc děkuji všem, kteří mi hrají a všem milým posluchačům přeji krásné dny, ať si užíváte jara ve zdraví, v pohodě a v dobré náladě. A vám, Zory, moc děkuju za písničku, za vyhledání.
0: Rádo se stalo, písnička připravená. Tak ať se moc daří a klidnější dny přejeme, hodně pohody. Naschledanou, opatrujte se.
1: Naschledanou.
0: Paní Eliška z Václavova. A tuhle písničku ještě posíláme také od paní Marci ze Žulové z Rybníčku a posíláme se srdečnými, krásnými pozdravy všem kamarádkám. Aničce do Vápené, Helence do Uhelné, Zdeničce do Uničova, Vlaskyčce v Krnově, Majce a Aničce v Bludově a také všem v Bernardicích, Jeseníku, také Jitce ke Kostelíku. Ať se brzy uzdravíte, zdraví vás Marci. Paní Marci, pozdravujeme také vás.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písnička na přání, tak zdraví paní Zdeničku z Uničova. Dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku pro klidný a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Doubravice, Evičce Brožové do Strukova. No a je to.
2: Tak. A je to.
3: Jo, už vím. Lidušce Uchytilové do Jeseníku a pro mě je to Jesenická Berunka.
2: Ano.
3: Haničce Kalábové do Předmostí a Jindřišce do Chropině a jejímu bratrovi Laďovi do Tovačova. Písnička je i pro vás do rozhlasu a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Děkuji moc, zdraví vás, Dana z Uničova.
2: Moc vás pozdravujeme, přeji krásný a pohodový den do Uničova a posíláme Antonína Gondolána a jeho trio a tango. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuju.
2: Pěkný pozdrav letí také milým kamarádkám Aničce do Vápené, Helence do Uhelné, Zdeničce do Uničova, Vlaskyčce do Krnova, Majce a Aničce v Bludově, všem do Bernarkic do Jeseníku, také Jitce od Kostela, zdraví paní Marci z Rybníčku a hezký pozdrav, ať zaletí také paní Bohunce Danielové. Je to do nemocnice v Šumperku. Milá paní Bohunko Danielová, moc na vás myslíme i v Českém rozhlase Olomouc a přejeme spoustu zdraví, brzké uzdravení a energie. Proto zdravíčko, to vám přeje paní Květa a my se přidáváme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A písničky na přání. Já jsem teď tady řešila jeden oříšek. Přímo oříšek pro Popelku. Písničku v podání Karla Gotta a já vždycky byla přesvědčena, že co se týče pohádky Tři oříšky pro Popelku, takže naspíval jenom tu krásnou píseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. A vidíte, paní Liduška z Olomouce mě teď vyvedla z omylu, protože oříšek pro Popelku skutečně v podání Karla Gotta existuje. Paní Liduško, vy snad máte doma hudební archiv. Dobrý den, vítejte.
2: Nemám. Dobrý den, paní Zorinko. Já jsem ráda, že jste to našla. Já jsem to prostě slyšela zase večer v rádiu, tak já si to občas zapíšu. Takže já vás srdečně zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám všem v Českém rozhlase hodně zdravíčka a krásný zbytek dne a i další dny. Dnes bych chtěla poslat písničku Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné, Lidušce Pytlíčkové, do Senice Nahané, Fanince Rosypalové a do Stálové a všem posluchačům do Senice a též ještě Anešce Čeplové do Třepčína a všem přátelům z Třepčína, které znám, i vám, paní Zorinko, a všem posluchačům. Krásný zbytek dne, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou. Děkuji vám.
1: Moc vás pozdravujeme, krásný den a děkujeme za tuhle hudební výzvu. Těším se na ní, jsem zvědavá. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Tak paní Liduška z Olomouce vybírala, tak to bude takové překvápko. Tuhle písničku posíláme také milému manželovi, který dnes slaví 76. narozeniny a tomu milému manželovi posíláme přání dlouhá léta, co nejvíc zdraví a hodně radosti, lásky a spokojenosti. Tak to svému milému manželovi k 76. narozeninám přeje Miluše a celá rodina z Jevička. Paní Miluško, jenom by bylo dobré napsat, jak se ten váš milý manžel jmenuje, aby věděl, že je to skutečně on. V každém případě zdravíme do Jevička. Pěkný pozdrav pro radost a potěšení letí také paní Zdeničce do Písková. Zdeničko, zdraví vás kamarád.

0: Tak to byl oříšek pro Popelku v podání Karla Gotta. A já teď zdravím pana Františka z Hanušovic v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za vybrání písničky určité od skupiny Nezmary, nebo Nezmaří, abych byl češtinářský. No a to poslám samozřejmě vám do rozhlasu i vám, paní Šková, všem, kdo prostě poslouchá. Ale hlavně to poslám já s Jarkou Lubinou a dalšími známými, a to pro oslavenkyni životního jubila, a to paní Jarmily Chytkové od Rudolticu, no a, nebo Richardic, pardon, omlouvám se, Richardic, to Loučené, a takže všecko, hlavně to zdravíčko, moc oceán pevného zdravíčka, a že je sluníčko, a hlavně ať si užívá to zdraví a to svýho života a rodiny.
0: Pozdravujeme a také posíláme velké blahopřání od nás Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: No a k Nezmarům, kteří za malou chvíli zahrají a zaspívají, předávám ještě jedno přání. Dobrý den, pošlete prosím krásnou písničku na oplátku pro pana Jiřího z Litovle za včerejší písničku a krásná slova. V pořadu hrajeme pro radost a páteční krásné blahopřání ke Dni matek. Moc a moc panu Jiřímu z Litovle děkuji, moc si toho vážím a přeji panu Jiřímu krásně prožité následující dny, prožité v pohodě, radosti a ve zdraví. Děkuje paní Marie Sproskejová.

Tak tohle ještě byly Nezmaři. Na chvilku je vystřídá také kapela Hopthrough. Bude tady s vámi do 13. hodiny a to už nás pak čekají nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a potom povídání Alex Minářové s dnešním hostem a tím bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš. Krásný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci dokončili novou cyklostezku mezi Prostějovem a Seloutkami. Jeseník nechá označit sloupy veřejného osvětlení QR kódy. Hokejisty Olomouce posílil útočník Daniel Herčík z Pardubic. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Cyklisté můžou využívat novou víc než 2,5 kilometru dlouhou trasu mezi Prostějovem a Seloutkami. Na investici se finančně podílely obě samosprávy. Více nezávislý starosta Seloutek Radomír Bábek.
3: Hlavní význam samozřejmě vybudované cyklostezky je to, že lidé se mohou ať už přiblížit do zaměstnání, využívat ji můžou samozřejmě rodiny s dětmi a mohou se přiblížit do Prostějova, využívat vlastně služby města Prostějova a ty obce zkrátka mohou spolu kooperovat a Prostějované mohou do Seloučáci do Prostějova, takže v tom vidím hlavní význam.
1: Vedení jeseňské radnice nechá očíslovat a označit QR kódy zhruba 2,5 tisíce sloupů veřejného osvětlení. Cílem je usnadnit lidem hlášení poruch a poškození lamp. Investice vyjde na zhruba 250 tisíc korun. Část nákladů pokryje dotace Olomouckého kraje. Systém by měl podle informací radnice začít fungovat do konce roku.
4: Díky novému systému už nebude nutné složitě popisovat, kde se nefunkční světlo nebo poškozený sloup nachází. Lidé budou moci načíst QR kód, který bude propojen s digitálním pasportem veřejného osvětlení. V něm budou dostupné základní informace o konkrétním prvku a také možnost nahlášení závady. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: Jak se připravit na krizové situace, se dnes zájemci dozví na workshopu v areálu Hasičského záchranného sboru v Prostějově. Začátek je v 17 hodin. Na akci zazní například informace, jak si opatřit nouzové zásoby, co dělat při dlouhodobém výpadku elektřiny nebo při evakuaci. Vyplývá to z informací na webu krajského hasičského sboru.
2: Sport.
1: Hokejisté Olomouce ohlásili v pořadí už pátou posilu do útoku.
5: Tou se stal 22-letý forward Daniel Herčík z Pardubic. Ten v posledních čtyřech sezónách pravidelně nastupoval za B-tým Dynama v Maxalize, kde loni pozbíral 46 bodů a nastřílel 22 gólů. Stal se tak čtvrtým nejproduktivnějším hráčem i čtvrtým nejlepším střelcem celé ligy. Za A-tým Pardubic odehrál v extralize 65 zápasů. V nabitém kádru by ale neměl odpovídající vytížení a tak se rozhodl poprvé v kariéře Dynamo opustit a posílil Olomouc. Už předtím klub oznámil příchod obránců Petra Gevízeho z Mladé Boleslavy a Ralse Freiberse z Vítkovic a útočníků Martina Štohanzla z Kolína, Jakuba Kose z Brna, Michala Vitoucha ze Sparty a Michala Tomečka z Přerova. Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě podobně jako dnes převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se od jihozápadu vyskytne déšť na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 5 až 9. A foukat má ráno místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který večer opět zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 47 v části Nezamyclic Těšicích. Stojí tam porouchané nákladní auto, ze kterého navíc unikl olej. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda,

0: motivace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu a já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé asi se to dalo očekávat

0: očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán,
0: no,
1: ano.
0: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, kdybyste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v 5C a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i nenadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se to tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši sedu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některých hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si

0: strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech, a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam, a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali, a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací, a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám dva domovy určitě, a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny, jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně, a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej, a vracíme se tam prostě rádi, a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne. No, to asi určitě ne, protože už ne. Tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže, a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojďhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slávi.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá, tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej, výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou je FNL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Česku je kolem 200 tisíc zaměstnanců pobírajících penzi. Firma z Olomoucka pořídila mobilní kurník pro slepice. V olomouckém vlastivědném muzeu si dnes můžete poslechnout přednášku o ptačím zpěvu a hudbě. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
2: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
0: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi pořídila společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Firma hodlá tímto způsobem produkovat tisíce pastevních vajec měsíčně. Prodávat je bude v automatu u svého areálu. Čerstvá vejce nabídne také provozovatelům restaurací. V úvahu připadá prodej na tržnici v Olomouci. Dnes to řekl ředitel Hanácké zemědělské Ondřej Solar. Co má společného ptačí zpěv s hudbou, to se dnes dozví návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea. Na přednášce skladatele, publicisty a popularizátora hudby Lukáše Hurníka, která začíná v 17 hodin. Vícemluvčí muzea Martina Vysloužilová.
3: Dozvíte se, jak lze ptačí zpěv vnímat z pohledu muzikologie, co mají ptáci společného s klasickou hudbou a jak vznikl rozhlasový projekt i stejnomenný podcast Mistři pěvci opeřenci. Sport.
0: Nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize pokračuje zápasy třetího kola. Liberec v 17 hodin a 30 minut nastoupí v Hradci Králové. Jablonec v 8 večer čeká utkání v Praze proti vedoucí Slávii, která v případě vítězství získá mistrovský titul. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez přítomnosti diváků. Podle jabloneckého asistenta Tomáše Číška je to nevýhoda pro oba týmy.
4: Beru to z pohledu hráče. Hráč vždycky hraje radši před zaplněnou tribunou, kde na Slavii byla vždycky atmosféra bouřící a vyžene je to vlastně k lepším výkonům, i jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží, takže pro každého hráče lepší určitě hrát před divákama.
0: Dodám, že Sigma Olomouc má na programu první zápas finále o 7. až 10. místo v sobotu v Karviné.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji zítra čekejte převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se od jihozápadu vyskytne déšť na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7 a foukat má ráno místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který je večer opět zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na výjezdech a nájezdech na dálnici D1 na exitu 282 u Přerovského předmostí. Cestáři tam opravují svodidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. 4 minuty po 14. hodině. Poslouchali jste dnes naše dopolední vysílání? Pokud ano, pak jste jistě zaznamenali, že dnešním hostem ve studiu byl Richard Pachman. Richard Pachman je olomoucký rodák. Je to také hudebník a je to čerstvý šedesátník, který své výročí oslavil naprosto skvělým způsobem. Vydal nové CDčko a také povídkovou knihu. Ta kniha se jmenuje Vůle žít. S Richardem Pachmanem si povídal Jirka Matějů. Vy se ten rozhovor můžete poslechnout na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz, ale tu knihu Vůle žít, tak tu můžete získat už za chvíli tady u nás v Hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Startují na telefonu 221 555 444 a kromě této knihy tady pro vás máme také hrníček s naším logem, flešku, blok s propiskou a spoustu CDček. Mimo jiné, pokud by se vám kniha Vůle žít Richarda Pachmana v té psané podobě nezamlouvala, tak pro vás máme i CDčko s jeho skladbami. Vše můžete získat a těší se na vás od mikrofonu v naší soutěži Zora Ješková.

0: hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Krásné ceny tady pro vás dnes máme připraveny, včetně nové knihy Richarda Pachmana Vůle žít a také CDčka se skladbami právě Richarda Pachmana. Tak to vše můžete získat telefon 221 555 444. No a my už pojďme vstoupit do hry dnešních hřebíků. Ještě maličkost, nezapomeňte na 10-vteřinový časový limit pro své odpovědi, abyste to neprošvihli, aby to platilo. Tak jdeme na to. Dobrý den, kdo pak je s námi jako první? Vítejte.
3: Vítejte, tady Tomáš ze Šumperka.
2: Tomáši, zdravíme vás. Takže 10 otázek. A pro vás?
3: 4.
2: Pro vás číslo 4. Jak často je ze Země vidět Heliova kometa? Heliova kometa je vidět ze Země každých 15 let. Nebo jenom jednou za 3/4 století. A nebo jednou za 450 let. Co vy na to?
3: Bečko.
2: Jednou za 3/4 století, tedy zhruba 75 let. A to je pravda. Ještě jednou velký potles. Tak, už se nám to chytilo. První bod je váš.
3: Děkuji. Teďka třeba 2.
2: Otázka číslo 2 se ptá, zdali víte, kde na našem území vzniknul první mužský klášter. Je to už přes 1000 let. První mužský klášter byl v Praze Břevnově, anebo za B v Kutné Hoře, anebo za C v Olomouci na klášterním hradisku.
3: Kutná Hora.
2: Kutná Hora. Říkáte, že tam vznikl první mužský klášter. Byl to klášter benediktínský, vznikl kolem roku 993 a byl to klášter v Praze Břevnově.
0: Jauajs!
2: Jauajs, škoda. Tak nevadí, příště děkujeme za hru, nashledanou.

0: Hello.
1: Hřebíky, tak zdraví koho a odkud? Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchačka Eva z Kroměříže.
1: Vítejte, paní Evičko, kromě dvojky a čtverky, je to vaše.
2: Tak jedničku.
1: Číslo 1 právě 13. května 1950 se jel historicky první závod seriálu Formule 1, tak jak jej známe dnes. Víte, ve které zemi se závodilo? První závod Formule 1 se jel za A ve Velké Británii, za B v Monaku nebo za C v Itálii?
2: Zkusím za B Monako.
1: Ono se to tak nabízí, Vikte, to Monako, ano, tamní ano. Okruh je takový známý.
2: Ano.
1: No jo, jenomže Monako to nebylo.
2: Nevadí,
1: byla to Velká Británie, škoda. Naschledanou, děkujeme také. Ten první ročník Formule 1 vyhrál Ital Giuseppe Farina za tým Alfa Romeo. Tak škoda, tady jsme neuspěli a zkusíme teď koho a odkud. Dobrý den, tady jsou hřebíky.
3: Dobrý den, tady je Honza z Prostějova.
1: Dobrý den, Honzo, zdravíme vás a od pětky nahoru je to vaše.
3: Tak dáme dvojku.
1: Říkám, od pětky nahoru je to vaše.
3: Jo, od pětky.
1: Od pětky, včetně, dívám se, ještě trojka nám tady zbývá, zatím jsme vyčerpali.
3: Dáme pětku.
1: Takže pět. Nejvyšší horou české strany Jizerských hor je která hora? Za A Smrk, za B Klínovec, za C Velká Deštná, Jizerské hory.
3: Smrk.
1: S výškou 1124 metrů, výborně.
3: Tak dáme tu trojku.
1: Teď ta trojka. Nepamatujete si náhodou na film Díra u Hanušovic? Byl natočen roku 2014, autorem scénáře byl olomoucký, nebo je olomoucký psycholog a psychoterapeut Lubomír Smekal. A já se ptám, ale kdo ten film, který režisér Díru u Hanušovic natočil? Oni spolu spolupracují, takže byl to Jiří Strach za A, nebo za B Jiří Vejdělek, a nebo za C Miroslav Krobot?
3: Oh. Zkusíme A, viděl jsem ten film, ale nevím, kdo to režíroval.
1: S Jiřím Strachem, terapeut, psycholog a scénárista Lubomír Smekal nespolupracuje. Jauaj! Miroslav Krobot, to je takový známý autorský tandem.
3: Film si pamatuju, ale ostatní věci k tomu ne. Děkuju,
1: tak příště, díky,
3: nashledanou.
1: A pokračujeme v hřebicích s kým? Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, tady Jitka u Duboskovic.
1: Dobrý den, paní Jitko, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Tak šestku.
1: Zdali pak víte, kde se narodil slavný vědec Albert Einstein? Za A v Rakousku, za B v Německu, za C v Dánsku.
4: No, přesně Německo.
1: No jasně, v Ulmu 1879, 14. března, výborně. Tak, další.
4: Sedmičku.
1: Sedmička. Tady se podíváme trošku do přírody, na květinky, vstavač bledý. Kvete už v dubnu, kvete také v květnu a můžete jej nalézt ve světlých listnatých lesích, na okrajích lesů, na loukách. Jaké jsou květy vstavače bledého? Jsou do žlutá, anebo jsou zelenomodré, anebo jsou červené? Co myslíte?
4: No, já zkusím do žlutá.
1: Do žlutá, když bledý, víte, tak asi bychom tu nejsvětlejší barvu typovali skutečně, ale je krásná, taková světle žlutá. Tlesk pro vás.
4: No.
1: Říkáte otázka číslo 8. No tak pozor. Tady se ptáme na takzvaný batometr. Možná vás napadne podobné slovíčko barometr, ten zná každý, ale toto je něco jiného. Batometr.
4: Dato?
1: Ne, bato. Bato jako batůžek, batoh.
4: Ano.
1: Tak bato a metr. Tím batometrem se něco měří nebo odebírá. Takže za A, buď se tím řízeně odebírají a měří vzorky vody, anebo za B se tím měří nitrooční tlak, anebo za C se zjišťuje tloušťka betonu.
4: Já zkusím to Bčko.
1: Batometr a nitrooční tlak, říkáte?
4: No, já nevím, to je typ.
1: Před týdnem jsem byla u očního lékaře na preventivní prohlídce, ale batometr tam neměli. Řízené odebírání a měření vzorku vody. Na to se používá batometr. Škoda, byla jste krůček od výhry. Děkujeme za hru. Naschledanou. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, tak zůstali jsme bez výherce kniha Richarda Pachmana Vůle žít a také CD Richarda Pachmana s tím samým názvem nám tady zůstávají do dalšího kola, takže určitě to nevzdávejte. No a než budeme mít další soutěž, další hřebíky, tak si můžete třeba rozhovor s Richardem Pachmanem poslechnout na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: My se dnes v Odpoledni Českého rozhlasu Olomouc budeme povídat hodně o cyklostezkách a dokonce i o cyklomagistrálách. Na jednu novou cyklostezku na Proskyjovsku vás zavedeme příští hodinu a na jednu cyklomagistrálu na Vítkovsku za chvíli. Teď budeme.

Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
1: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
2: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
1: Jo, jo.
0: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jezdíte rádi na kole, tak dobře poslouchejte. Na Opavsku totiž vzniká další cyklo magistrála. Novou hlavní trasu pro cyklisty připravuje město Vítkov. Cílem je zlepšit podmínky a bezpečnost cestování na kole a také propojit zajímavá místa této části regionu. Náš rozhlasový kolega Petr Soukup se na cyklo magistrálu ptal křesťansko-demokratického místostarosty Vítkova Martina Šrubaře.
1: Plánujeme propojit hlavně ORP obce, to znamená z ORP Vítkov dostat se do ORP Opava. V Lesních Albrechticích je jakási cyklostezka, cyklotrasa, která už se potom dá dobře využít, takže my teď propojujeme v první fázi Vítkov a Lesní Albrechtice. To je pro nás velká výzva, dlouhá asi 8 kilometrů a předpokládané náklady budou kolem 100 milionů.
2: Jak daleko jste s přípravou nebo s tou stavbou?
1: Máme zpracovanou studii, kontaktovali jsme na prvním setkání většinu vlastníků některých etap. Předpokládám, že je tam kolem tak 80 různých vlastníků pozemků po trase a my musíme s každým dojednat výměny pozemků nebo koupě a podobně. Abychom si to upřesnili, tak jsme právě zadali zpracování polohopisu, výškopisu, který přesně určí, kudy ta trasa ještě může vést, kvůli terénu a blízkosti cesty a potom přesně teda budeme zjišťovat, s kým se máme domlouvat a jak. Máme hotovou studii, která nám určila trasu, po které straně cesty půjde, kde bude křižovat, kde může být jaké napojení.
2: Plánujete nebo dokončujete třeba nějaké další cyklostezky?
1: Toto je, jak jste to řekl správně, magistrála. Tady máme představu, že to bude hlavně v duchu cyklovize 2030, což bude ne turistická trasa přes vyhlídková místa, ale hlavně dopravní trasa pro cyklisty a další varianty mimo automobily. No a na tuto hlavní magistrálu se můžou napojovat různé okruhy místních cyklotras a cyklostezek. My plánujeme v podstatě z Vítkova umožnit cyklistům a chodcům a bruslařům, aby měli na všechny strany možnost prostě bezpečně se pohybovat a jezdit jak do přírody, tak za prací, za rodinou a podobně. Plánujeme momentálně z Vítkova na Balaton, to je taková místní vodní nádrž, velmi turisticky zajímavá, a z Vítkova do Klokočova. Tyto jsou v projekční fázi, takže počítáme, že za 2-3 měsíce budeme mít stavební povolení. No a potom samozřejmě paralelně připravujeme studie na další místa, do Černé a z Vítkova do Nových Tichanovic.
0: Tak to byla pozvánka na jednu cyklomagistrálu, která se chystá v okolí Vítkova. Další zajímavá cyklostezka, tak ta nově vznikla na Proskejovsku, propojuje Proskejov a nedalekou obec Seloutky. A také o ní dnes ještě budeme mluvit, ale až po 15. hodině tady u nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
4: Medicine man.

Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. No a do Evropy, stejně tak i k nám tady, do té střední Evropy, do Česka, pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíše pro první polovinu jara. Ochlazení, déšť a v polohách kolem 1000 metrů nad mořem dokonce i sem tam nějaké to sněžení. Jak se to počasí bude dál vyvíjet, to se budeme po 17. hodině vedni v kraji ptát meteorologů podrobně, ale předpokládám, že v tomhle počasí vás to k výletům ven příliš neláká. A pokud byste přece jen chtěli někam zavítat, tak od toho je tady Český rozhlas Olomouc. Už za chvíli se spolu s námi v rozhlasové pohlednici můžete vydat do Polkovic. Najdete ji v nivě řeky Moravy a je to opravdu velice zajímavé místo. Tak s Mirkem Kobzou za chvíli.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou a jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Polkovice, to je místo, na které teď zamíříme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Polkovice jsou pozoruhodnou vesnicí na Přerovsku a najdeme tam poměrně moderní kostel, zámeček, který po léta patřil církvi i hezké okolí, i když zemědělsky využívané. Do kraje polí a dávných příběhů vás teď vezme v další rozhlasové pohlednici od pradědu na Hanou. Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Rovina kolem Moravy v nejjižnější části Olomouckého kraje má podobu té pravé hanácké krajiny. Leží v ní vesnice, které své bohatství minulosti postavily na úrodnosti zdejšího kraje a dodnes je to na jejich podobě znatelné. A jednou z nich je právě malebná obec Polkovice. Leží na křižovatce silnic spojujících tři velká města zdejší oblasti, Prostějov, Tovačov a Kojetín. Páteř vesnice tvoří Ptovačovská silnice, zatímco spojnice Prostějova s Kojetínem vede jižně od vsi. Severně od osady se pak líně vine dolní tok řeky Valová, do níž se u obce vlévá malý potůček, který má podivné jméno – Polkovický odpad. Přestože pramení nedaleko, nečekejme žádnou bystřinu. Nadmořské výšce kolem 200 metrů a téměř absolutní rovině se to snad ani očekávat nedá. Polkovice patří k poměrně starým obcím. Již v roce 1275 je vesnice spojena se jménem vladyky Dalibora z Polkovic, který patřil k drobným zemanům zdejšího kraje. Od roku 1365 se pak polovina vsi stala majetkem Olomoucké kapituly. Ta toto léno držela až do roku 1465, kdy král Jiří z Poděbrad spolu s řadou jiných osad v okolí dal v léno Ctiboru Tovačovskému z Cimburka. Po čase se však Olomoucká kapitula opět ujala správy celého panství a tentokrát už celé obce. Pozoruhodné je, že nic nevíme o sídle majitelů zdejší obce. Až na počátku 18. století byl v Polkovicích vystavěn menší zámeček. Odborníci se domnívají, že byl vybudován po velkém požáru obce v roce 1711. Podle dochovaného erbu je pravděpodobným iniciátorem stavby tehdejší olomoucký kanovník probošt Vilém Vojtěch, hrabě Lipštejnský z Kolovrat. Ještě před zámkem byly nově postaveny také hospodářské budovy, které zajišťovaly provoz zemědělského statku kapituly. Zámeček se nám dochoval do dnešních dnů. Do roku 1948 jej vlastnila církev. Poté byl ve správě JZD a dnes patří obci, která v něm provozuje kulturní centrum. Není to však jediná památka obce. K ním bychom měli určitě počítat i některé statky na ulicové návsi, které prozrazují zdobností i monumentálním průčelím bohatství jejich stavitelů. K nejstarším památkám ve vesnici pak patří sloupková boží muka, postavená již ke konci 17. století. Naopak k těm nejmladším patří monumentální novogotický kostel svatého Bartoloměje. I když polkovičtí představení používali již v 17. století pečeť, na níž byl vyobrazen gotický kostel, v samotné vesnici chrám chyběl. Pečeť totiž prozrazovala pouze příslušnost obce k Olomoucké kapitule a současný dům páně se tedy ve vesnici začal budovat až po roce 1908. O rok později byl dokončen a byla zde zřízena také fara, která ukončila staleté příslušenství obce k farnosti v Klenovicích. V této souvislosti jsou ale zajímavé zprávy o nepravidelném školním vyučování v Polkovicích již v 15. století. Školy totiž tehdy bývaly spíše ve farních vsích a zájemci o vzdělání tam docházeli z celé velké farnosti. První opravdu stálá škola však byla v obci zřízena až v roce 1815, kdy byl pro vyučování vyčleněn jeden z místních domů. Nová budova pak byla postavena v roce 1865 a na konci 19. století byla rozšířena na dvojtřídní školu. Dnes v Polkovicích žije necelých 550 obyvatel a obec se pomalu rozrůstá. Pro turisty jsou zde kromě památek zajímavé hlavně silničky a polní cesty, které vzhledem k terénu nabídnou pohodové svezení i nezdatným bikerům. A kromě nich si zde na své přijdou i milovníci koní, neboť u obce je velké středisko chovu. Pohlednici z kraje, mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Polkovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Baziliky na Liberecku zloděj ukradl vzácnou lebku svaté Zdislavy. My o tom budeme mluvit také ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 15 hodin. Uslyšíte také vyjádření pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Patnáct hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Zastupitelé Písečné dnes projednají obnovu fotbalového hřiště. Do zámeckého rybníku v Čechách pod Kosířem někdo nelegálně vypustil ryby. Hokejisty Přerova posílí brankář David Honzík. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V kulturním domě v Písečné na Jesenicku se dnes v 17 hodin sejdou zastupitelé obce. Zabývat se budou mimo jiné opravou fotbalového hřiště, které poničila předloni na podzim povodeň. Na renovaci areálu samospráva potřebuje dotace. Více nezávislý starosta Jan Konečný.
6: Národní sportovní agentura konečně vyhlásila výzvu pro podávání žádostí rotace. Dotace by měla být 80 nebo 90% podle toho, jestli jsme měli nepojištěné hřiště nebo uplatňovali pojistku, což tak bylo, takže bychom měli teoreticky dostat 90%. Teď dáváme dohromady podklady pro podání žádosti a měli bychom snad v tomto týdnu nejpozději příštím tu žádost podat.
4: Nedávno zrevitalizovaný rybník v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj nelegálně vypustil ryby, které můžou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, správce bude muset nádrž vypustit. Její znovu napuštění by bylo komplikované, říká kastelán zámku Martin Váňa.
7: Tento malý rybník napouštíme leda dopravdy z atmosférických srážek, to znamená pouze déšť, sníh, případně sem svedena dešťová kanalizace ze zámeckých střech a vedle toho tady máme povolené dotování vody ku dvěma vrty podzemními, nicméně to je tak na to, abychom maximálně byli schopni v létě stabilizovat hladinu toho rybníku, aby nám v létě nevyschl, ale rozhodně to není dostatečné, abychom z toho napouštěli rybník od nuly.
4: Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
8: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba, ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
5: Sport.
4: Přerovští hokejisté mají novou brankářskou jedničku. Stal se jí 32-letý David Honzík, který poslední sezónu odchytal ve Vsetíně. Extraligu si zachytal v Karlových Varech, pražské Spartě, Litvínově a Pardubicích. Ve druhé nejvyšší soutěži oblékal dres 6 různých celků a na kontě má 174 utkání v této soutěži. Honzík se stal druhým nově oznámeným hráčem Zubrů. Tím prvním je zkušený útočník Petr Mrázek, který se do Přerova vrací po 10 letech.
5: Počasí.
4: Na střední Moravě zítra bude převážně velká oblačnost s lokálními přehaňkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se od jihozápadu vyskytne déšť na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 5 až 9. A foukat má ráno místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na dálnici D35 na 248. kilometru ve směru na Hradec Králové u Sobáčova. Je tam neprůjezdný pravý pruh, ve kterém stojí nákladní auto s defektem. Opatrně i na silnici 447 za Třemi dvory, když pojedete na Pňovice. Srazil se tam traktor s osobním autem. A pozor i v Prostějovské ulici v Přerově. Tam zase bourala dvě osobní auta.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tahle situace se může týkat právě vás. Vlastníte starší dům nebo chatu a chcete zlepšit izolační vlastnosti jeho oken. Jak na to? Tak první, co vás napadne, asi bude okna vybourat a vyměnit. Ale pozor, není to potřeba vždy. Někdy můžeme ta stávající okna také zachovat. Jakým způsobem je ale renovovat? Taky o tom jsme mluvili a co jsme zjistili, nabídneme už za malou chvíli tady u nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech i dál přeje Zora Jižková. Teď je tady pro vás šumperská kapela. Opět a Dadeček.

0: Výměna starých oken za moderní plastová. Tak to je většinou takovým prvním zásahem, když chceme zlepšit tepelně izolační vlastnosti našeho domu. Jenomže pozor, ona existuje i možnost, jak zachovat stávající okna třeba v památkově chráněných domech a přesto jejich vlastnosti vylepšit. Jiří Kellner se těmto úpravám věnuje už dlouho a teď nám tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc poradí, jaké jsou možnosti.
1: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo u starých oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
2: Vy tady máte nějaké ukázky?
1: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zališťujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
2: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
1: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starých oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se přehodí u jiný zasklivací lišty.
2: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
1: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
2: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
1: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tam radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
2: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
1: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
2: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
1: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volit třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
2: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
1: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
2: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
1: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
2: Z Olomouce Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tak jak to dnes máme s hudbou? Tady u nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Tohle byly Blondie, bude tady pro vás i Miroš Birka, Helenka Vondráčková a nebo Tom Jones či Michal Penk. Tak si poslechněte a bude tady také naše kolegyně Bára Taševská a to už za chvíli zavede nás na Prostějovsko. Důvod je jasný, Prostějov a nedalekou obec Loutky totiž spojuje nová cyklostezka. Vede mezi poli a remísky a kolaři díky ní už nemusí jezdit po rušné silnici. Podrobnosti v Českém rozhlase Olomouc uslyšíte za chvíli.

0: výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia živo.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V těchto dnech nám úřadují tři zmrzlí. Pankrác, Servác, Bonicháč a na výlety pěšky ani na kolo se nám asi zrovna moc nechce, ale přece jenom těšme se, že i to počasí za chvíli opět začne přát a vy se budete moci projet po jedné zbrusunové cyklostezce. Dělníci na Proskějovsku totiž dokončili novou cyklostezku, která spojuje Proskějovskou místní část Čechovice s nedalekou obcí Seloutky. Lidé díky novému úseku už nemusí jezdit na kolech po úzké a frekventované silnici. Stavba stezky stála 13,5 milionu korun a podílely se na ní obě samosprávy. Více informací má pro nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc naše reportérka Barbora Taševská. Vítej, hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Báro, kde přesně stezka je?
1: Tak já jsem se byla podívat v Prostějovské místní části Čechovice, kde stezka ústí podél pole u tamního zemědělského družstva. Je dlouhá přes 2,5 kilometru a leží na pozemcích jak Prostějova, tak Seloutek. Pokračuje nezávislý starosta obce Radomír Bábek.
2: Hlavní význam samozřejmě vybudované cyklostezky je to, že lidé se mohou ať už přiblížit do zaměstnání, využívat ji můžou samozřejmě rodiny s dětmi a mohou se přiblížit do Prostějova, využívat vlastně služby města Prostějova a ty obce zkrátka mohou spolu kooperovat a Prostějované mohou do Seloučáci do Prostějova, takže tam vidím hlavní význam.
0: Jak dlouho stavba cyklostezky trvala?
1: Ano, tak od první snahy stezku postavit už uběhlo téměř 10 let. Původně měla vést úplně jinudy, popsal opět starosta Seloutek Radomír Bábek.
2: Ten příběh se začal psát už v roce 2017, kdy v podstatě vzešlo od nás z obce nějaký první ne požadavek, ale taková vize, že bychom chtěli propojit Seloutky s Prostějovem. Tehdy jsme tedy zamýšleli propojení podél pozemní komunikace, která tehdy byla v neutěšeném stavu a snažili jsme se v podstatě dostat ze Seloutek do doma Myslic podél komunikace, ale ty pozemky tam zkrátka za dlouhé roky se nedařilo vykoupit a nechtěli jsme jít cestou nějakého vyvlastnění a proto jsme hledali varianty a cesty, jak se do v podstatě toho Prostějova dostat a nabídla se cesta jít vlastně přes remízky a stávající polní cesty, které byly vesměs v majetku Prostějova.
0: Jaké jsou další plány a obce tedy a města v oblasti cyklodopravy, Báro?
1: Tak vedení Seloutek už je v tuto chvíli ve spojení s další nedalekou obcí. Jsou to Určice a právě tam by mohla nakonec cyklostezka pokračovat. Plány na další trasy má i vedení Prostějova, popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal z Hnutí ANO.
3: Teď budeme upravovat napojení cyklostezky Průmyslová na Vrahovickou, budeme upravovat napojení cyklostezky Brněnská, Poděbradovo vlastně a Volkerová. A se týká nových cyklostezek, tak v začátku přípravy je projekt s obcí Vyšovice. Znamená, bude propojení mezi Prostějovskou místní částí Žešov a obcí Vyšovice. S panem starostou jsme zahájili spolupráci, my jsme první setkání s občany, mají tedy těch dotčených pozemků a začínáme na té standardní spolupráci a doufám, že se nám to podaří dovést do úspěšného konce.
1: V Prostějově je aktuálně zhruba 40 kilometrů cyklostezek, to je asi polovina plánované délky.
0: Říká naše reportérka Barbora Taševská a vy chcete-li se můžete projet po nové cyklostezce, která spojuje Prostějov a nedalekou obec Seloutky. Báru, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Za malou chvíli už vám nabídneme další zajímavosti v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dnes to bude o Pražském národním muzeu, ale přece jenom si dovolím ještě pár zajímavých pozvánek z dnešního večera napříč Olomouckým krajem. Pokud byste chtěli zažít romantickou kytaru, tak určitě dnes zavítejte na Proskějovské dny hudby. Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose v Proskějově vás zve na 18. hodinu a romantickou kytaru vám v sále Zušky představí Jiří Meca. No a pokud byste se chtěli podívat v rámci dnů otevřených dveří do prostoru základní umělecké školy v Šumperku, tak také můžete dnes. Otevřeno tam je už od 14:30 a bude do 17:30, tedy 17. hodina a 30. minuta, tak se určitě, máte-li zájem třeba i se svými dětmi do Zušky v Šumperku, přijďte podívat. No a ještě jeden tip tady pro vás máme a ten je z Jeseníku. Pokud byste se chtěli naučit tančit swing, tak můžete. Můžete se u toho i docela dobře pobavit. Swingová tančírna v čajbaru Pangea se v Jeseníku otevírá právě dnes v 18 hodin a 30.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Tady je Český rozhlas Olomouc, zůstaňte s námi i dál. Za 4,5 minuty bude 16 hodin, před námi jsou nové zprávy. Podíváme se do Mikulovic na novou výstavbu bytů a podíváme se také do Moravského divadla Olomouc a pozveme na novou premiéru. Po zprávách už vás čeká Humoriáda s Petrem Jančeříkem a po 17. hodině Den v kraji, kde mimochodem si položíme také jednu velmi zásadní otázku. Patří ryby do rybníku? No pozor, ono to není totiž tak úplně jednoznačné a přesvědčili se o tom v Čechách pod Kosířem, ale o tom až po 17. hodině. Příjemný poslech Českého rozhlasu Olomouc i dál přeje Zora Ješková.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci postaví v Mikulovicích 8 obecních bytů. Krnov připravuje opravy mostů poničených povodněmi. Moravské divadlo uvede premiéru inscenace o ženách z rodiny Mašínových. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Mikulovicích na Jesenickou přibude 8 nových obecních bytů. Práce dělníci zahájí v následujících týdnech. Pro výstavbu bytového domu se samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, řekl starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
2: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
0: Krnov plánuje opravu mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Technici nejdřív určí, v jakém jsou stavu a jaký je rozsah poškození. Je potřeba odebrat vzorky a provést zkušební vrty. Na základě toho pak město přistoupí k rekonstrukcím. Týká se to 8 mostů, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Jde o 5 mostů přes řeku Opavu v ulicích Svatováclavská, Ujatek, Mlýnská, Sokolovská a na Ostrově a 3 mosty přes řeku Opavici. Jde o hraniční most v Chomíži a mosty u Vodárny a u Koupaliště.
0: Moravské divadlo v Olomouci uvede v pátek v premiéře inscenaci Jejich sestra. Inspiruje se osudy žen rodiny Mašínových. Hra vychází z příběhu z Deny Mašínové, sestry protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa na západ. Tvůrci se však soustředí i na další ženy z jejich nejbližšího okolí a divákům nabídnou doteď opomíjenou perspektivu této historické kapitoly. Premiéra se odehraje na malé kulturní scéně Sedmička, řekli dnes zástupci divadla. Sport. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se v ní od 20 hodin s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze 2 utkání. Víc než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po 2leté pauze způsobené zraněním.
4: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě převážně velkou oblačnost s lokálními přehaňkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se od jihozápadu vyskytne déšť na většině území. Teploty 12 až 16, v Jeseníkách kolem 7 stupňů. A foukat má ráno místy i slabý, jinak mírný jižní a jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na D46 na kilometru 23 v Prostějově ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný pravý pruh. Stojí v něm porouchané nákladní auto. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
5: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Michálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se do mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom je ten, o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu a já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc,

0: naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Že já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme.
0: Myslím, že dobře.
1: Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit. Já jo.
2: No, to je to podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak já tě rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na tu sešlost zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. Tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Ať tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyne ruce mop a koště.
3: A no. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde

0: se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
1: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to velmi pochopila. Tak by před tebou zamouchla po italsku dveře takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo, že?
0: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
1: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
0: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
1: Spiritusovou.
0: To nebudu.
1: Svůj k svému, nebudu.
0: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
1: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
0: No tak takových je vás víc. No.
1: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Díkánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko chodí. Nebo Bčko?
2: A co si dáte?
3: No. Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku, jsem se dlouho neozvala, tak to ráda, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A sedanou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den, u telefonu HDB a psal bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si psal Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
7: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bezva.
7: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže
7: bych poprosila... Ano, Ačko.
1: Za vás. Děkujeme pěkně.
7: Odpoledne. Díky moc.
1: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha. Taky jsem pro Ačko. Děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečko a Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkujeme
9: ti, drahoušku, kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase, no jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku, my víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem lžičky si zapomněla taky,
11: že? Ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najsi, já to držím.
11: Kamile, já jsem
9: No, jste, prosím? Má velký den prostě. No.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, to je všechno v pořádku.
12: Taky drahéčku tady máš.
9: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: A mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
9: Ano, pojď, Miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže, Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím ale... tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Umoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. Jo? Tedy jako jsme. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smářit, promíte, vystřelit, a on říkal, vidíte, a už je máte. Už je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kajzera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako, je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kajzer nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý den. Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
1: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kohoru.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Jsem stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvoubal. Tak, Sané, nádherný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: Ale zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, jo. Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
1: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Okabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou. Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To by spadkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehazdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehazdorský, můžeme na chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dám.
9: Děkujeme. Pojďte.
11: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: Ale jsme tady, tak.
11: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. To ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, takže... prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
11: Králíčková.
9: To je pravda hyena, tyhle. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd, krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
12: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit. No?
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to. Znám. Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil. Ptáme se zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý
1: den. Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, naschledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc ráda.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? Tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prostějov a Seloutky propojila nová cyklostezka. V Šumperku zranil mladík loveckým nožem svého otce. Problémoví fotbaloví fanoušci by mohli být evidovaní v novém rejstříku. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc pře Honza Faltýnek. Novou cyklostezku můžou využívat lidé mezi Prostějovem a obcí Seloutky. O náklady se podělili obě samosprávy, říká náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO.
3: Ta trasa má 2697 metrů, 2 kilometry jsou na katastru města Prostějova, také město platilo. Zbytek platí obec Seloutky. Město Prostějov konkrétně zaplatilo přes 12 milionů korun a na to tady jsme obdrželi 10 milionů korun ze Státního fondu podpory dopravní infrastruktury.
1: Více v našem pořadu Den v kraji už za chvíli. V bytě v Šumperku napadl opilý 26-letý muž svého otce. Bodl ho loveckým nožem do zad. Muž útok přežil a skončil v péči záchranářů. Pomoc prostřednictvím tísňové linky zavolal po napadení samotný útočník. Byl obviněn z pokusu těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví. Soud ho poslal do vazby. Incident se stal v sobotu. Policie o něm informovala dnes na síti X. Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet třeba i anonymně.
4: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
1: Kautský upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva.
2: Sport.
1: A právě fotbalisté Slávie si můžou večer na druhý pokus zajistit titul v aktuálním ročníku Šance ligy. Po nedohraném derby kontumovaném ve prospěch Sparty se utkají od 20 hodin s Jabloncem. Za necelou půl hodinu začne další duel skupiny o titul mezi Hradcem Králové a Libercem.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte v Olomouckém kraji převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se od jihozápadu vyskytne déšť na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. A foukat má ráno místy i slabý, jinak spíše mírný jižní až jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně stále na dálnici D46 na kilometru 23 v Prostějově ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný pravý pruh, stojí v něm porouchané nákladní auto. A zpomalte na silnici mezi Žerůvkami a Hněvotínem, bourala tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Je 17 hodin a 4 minuty. Události středy 13. května přináší den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes si položíme několik zásadních otázek. Například, patří ryby do rybníka? No pozor, odpověď není jednoznačná a budeme ji hledat v Čechách pod Kosířem. Nebo, proč je důležité věřit svým snům? Odpověď dal hudebník a čerstvý šedesátník Richard Pachman, který slavil i tady v Českém rozhlasu Olomouc. Také jsme zjistili, jak se vychovávají nové fotbalové hvězdy a na rozjezd se s námi můžete projet po nové cyklostezce na Proskejovsku. Už za chvíli po přehledu hlavních událostí a předpovědi počasí. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Události ve středu 13. května a Český rozhlas Olomouc s Honzou Faltýnkem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Práce dělníci zahájí v následujících týdnech. Pro výstavbu bytového domu se samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, řekl to starosta Roman Šťastný z Hnutí Stan. Nedávno obnovený rybník u zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ohrozit tamní obojživelníky. Co způsobují, popisuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
2: Více o tom v této hodině v našem vysílání. Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi pořídila společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Firma hodlá tímto způsobem produkovat tisíce pastevních vajec měsíčně. Vedení jesenické radnice nechá očíslovat a označit QR zhruba 2,5 tisíce sloupů veřejného osvětlení. Cílem je usnadnit lidem hlášení poruch a poškození lamp. Investice vyjde na zhruba 250 tisíc korun. Část nákladů pokryje dotace Olomouckého kraje. Systém by měl podle informací radnice začít fungovat do konce roku. Přerovští hokejisté mají novou brankářskou jedničku. Stal se jí 32-letý David Honzík, který poslední sezónu odchytal ve Vsetíně. Pátou posilou v Olomouci se zase stal 22-letý forward Daniel Herčík z Pardubic. Ten v posledních čtyřech sezónách pravidelně nastupoval.

0: počasí.
1: Tak to vypadá, že známá pranostika o ledových mužích letos opravdu potvrzuje svou pověst. Ten studený vzduch srazil teploty na hodnoty, které my jsme řekli, že jsou typické snad spíše pro první polovinu jara. Je opravdu velmi chladno, když se do toho ještě přidal ten studený vítr včera například. Co se to děje s počasím, jak bylo dnes v Olomouckém kraji? Kam až ty teploty padaly, případně stoupaly, ale spíše padaly? Ptám se meteorologa Václav Smol. Je s námi. Dobrý podvečer.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak tedy vypadaly ty teploty v Olomouckém kraji dnes?
2: Tak ty maximální denní teploty byly nejčastěji na hodnotách od 12 do 16 stupňů Celsia. O něco chladněji samozřejmě bylo na horách, kde v 1000 metrech třeba jsme naměřili kolem 8 stupňů. Nejchladněji bylo asi na Pradědu, kde byly jenom 4 stupně Celsia. K tomu máme teď aktuálně velkou oblačnost, výjimečně se také objevují přehánky.
1: Jak se ty teploty budou vyvíjet a vůbec počasí v průběhu večera a hlavně noci? Dočkáme se ještě třeba někde i deště v Olomouckém kraji?
2: Tak v průběhu té noci by měla být zpočátku ještě obloha většinou polojasná, ale postupně bude oblačnosti přibývat. K ránu se potom výjimečně mohou začít objevovat i přehánky. Minimální noční teploty budou nejčastěji od 7 do 3 stupňů a povane slabý k ránu místy mírný jižní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Mrazů se ale obávat nemusíme, těch přízemních.
2: Vypadá to, že jestli, tak to bude opravdu výjimečná záležitost.
1: Jak to bude vypadat v dalších dnech? Budou se nás ledoví muži držet ještě dlouho?
2: Tak vypadá to, že ty zítřejší maximální denní teploty budou nejčastěji od 12 do 16 stupňů Celsia. V pátek tam ty maximální teploty budou většinou mezi 11 a 15 stupni, minimální noční teploty budou od 8 do 4 stupňů Celsia. Takže ten ráz toho počasí, co se týče teplot, tak bude velmi podobný.
1: Dobře, tak kdy se má oteplit? Zase takové příjemné dvacítky. Na kdy se můžeme těšit? Máte už nějaký výhled?
2: Tak teďka v tom nejbližším týdnu to bohužel nevypadá, že ty teploty by se dostaly na 20 stupňů. Snad ten výhled bude tam během toho příštího týdne, že by se mohlo začít oteplovat.
1: Tak děkujeme velmi. Václav Smolka, meteorologa. Přeji vám klidnou službu. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Olomoucký kraj drží přední místo v budování cyklostezek a po jedné z Brusunové na Proskějovsku se s námi za chvíli můžete projet. Tady je Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte nás.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Máte rádi cyklistiku a chcete se projet po zbrusu nové cyklostezce, tak se vydejte na Pruskejovsko. Dělníci tam dokončili cyklostezku, která spojuje pruskejovskou místní část Čechovice s nedalekou obcí Seloutky. No a lidé díky novému úseku už nemusí jezdit na kolech po úzké a frekventované silnici. Stezka, její stavba stála 13,5 milionu korun a podílely se na ní obě samosprávy. Naše reportérka Barbora Taševská přibližuje, kde vlastně ta cyklostezka v Čechovicích začíná.
2: Já jsem se byla podívat v prostějovské místní části Čechovice, kde stezka ústí podél pole u tamního zemědělského družstva. Je dlouhá přes 2,5 kilometru a leží na pozemcích jak Prostějova, tak Seloutek. Pokračuje nezávislý starosta obce Radomír Bábek.
3: Hlavní význam samozřejmě vybudované cyklostezky je to, že lidé se mohou ať už přiblížit do zaměstnání, využívat ji můžou samozřejmě rodiny s dětmi a mohou se přiblížit do Prostějova, využívat vlastně služby města Prostějova a ty obce zkrátka mohou spolu kooperovat a Prostějované mohou do Seloučáci do Prostějova, takže tam vidím hlavní význam.
1: Jak dlouho stavba cyklostezky trvala?
2: Od první snahy stezku postavit už uběhlo téměř 10 let. Původně měla vést úplně jinudy, popsal opět starosta Seloutek Radomír Bábek.
3: Ten příběh se začal psát už v roce 2017, kdy v podstatě vzešlo od nás z obce nějaký první nepožadavek, ale taková vize, že bychom chtěli propojit Seloutky s Prostějovem. Tehdy jsme tedy zamýšleli propojení podél pozemní komunikace, která tehdy byla v neutěšeném stavu a snažili jsme se v podstatě dostat ze Seloutek do Doma Myslic podél komunikace, ale ty pozemky tam zkrátka za dlouhé roky se nedařilo vykoupit a nechtěli jsme jít cestou nějakého vyvlastnění a proto jsme hledali varianty a cesty, jak se do v podstatě toho Prostějova dostat a nabídla se cesta jít vlastně přes remízky a stávající polní cesty, které byly vesměs v majetku Prostějova.
1: Jaké jsou další plány obce tedy a města v oblasti cyklodopravy, Báro?
2: Tak vedení Seloutek už je v tuto chvíli ve spojení s další nedalekou obcí. Jsou to Určice a právě tam by mohla nakonec cyklostezka pokračovat. Plány na další trasy má i vedení Prostějova, popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal z Hnutí ANO.
4: Teď budeme upravovat napojení cyklostezky Průmyslová na Vrahovicko, budeme upravovat napojení cyklostezky Brněnská, Poděbradovo vlastně a Volkerová. A se týká nových cyklostezek, tak v řádku přípravy je projekt s obcí Vyšovice, znamená, bude propojení mezi Prostějovskou místní částí Žešov a obcí Vyšovice. S panem starostou jsme zahájili spolupráci, my jsme první setkání s občany, mají tedy těch dotčených pozemků a začínáme na té standardní spolupráci a doufám, že se nám to podaří dovést do úspěšného konce.
2: V Prostějově je aktuálně zhruba 40 kilometrů cyklostezek, to je asi polovina plánované délky.
1: Říká naše reportérka Barbora Taševská a pokud se rozhodnete třeba o víkendu projet tuto novou cyklostezku mezi obcí Seloutky a Čechovicemi Prostějov, tak vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu a hezký zážitek.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Víte, proč je důležité věřit svým snům? Nebo si myslíte, že to tak důležité není? No, své o tom ví hudebník a také čerstvý šedesátník Richard Bachmann. Mimochodem své šedesátiny slavil také rozhovorem tady v Českém rozhlase Olomouc. A odpověď na téma snů a víry v ně vám nabídneme za chvíli.

0: kraji.
1: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se svým splněným snem, členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy bylo opravdu více než dost. S olomouckým rodákem, muzikantem, spisovatelem a výtvarníkem Richardem Pachmanem dnes mluvil v našem vysílání kolega Jirka Matějů a zeptal se ho třeba i na to, čím a proč je pro něj skupina ABBA tak silná a zásadní.
2: Tím, že jsem si od dětství dělal vlastní aranže na klavír těch písní, tak jsem pochopil, že to je hudba velice dobře napsaná, inteligentní. Když ona se zdá, že je jednoduchá, ale to je tak inteligentně napsaný, ty více hlasy, které se tam ozývají, to je prostě výborná škola. Já dneska můžu říct krásnou větu. Já jsem mluvil se všemi čtyřmi členy skupiny ABBA. Dvakrát jsem mluvil s Benny Andersonem, což je pro mě vzor, protože to je ten skladatel. To je
3: ten pianista.
2: Melodii. A já jsem mu říkal, víte, vy jste, aniž se známe, byl pro mě hudební školou a já jsem vám celou tu dobu chtěl poděkovat a potřást rukou. On mi potřást rukou a velice se zajímal o moji muziku, aby mi potom po 15 letech, když jsme se potkali a já jsem mu dal další svá alba, říkal, ale vaše jméno já znám. Tak jsem byl jako překvapený. Říkám, no já jsem vám kdysi dával svá CDčka. A on na to řekl, jo, poslouchal jsem a děláš to dobře. Tak to byl hezký moment mého života. Nicméně, jak jsem se bavil o tom, že někdy je to důležité věřit tomu, že ty sny se splní, tak mně se přihodila taková úplně neskutečná věc. Já jsem narychlo dostal pozvánku na předpremiéru toho digitálního show ABBA Voyage do Londýna. A kamarádi už měli zajištěný letenky, hotel. Já jsem se přidal ke skupině lidí, kteří z Československa milují skupinu ABBA. A já jsem netušil, že my bydlíme na stejném hotelu jako členové skupiny ABBA. Ono nebylo jasné, Agneta se nerada ukazuje na veřejnosti, nebylo zřejmé, jestli se tam ukážou všichni čtyři.
3: Agneta je ta blondýna?
2: Ta blondýnka. No prostě jsem si přivolal výtah v hotelu, kde kadeřník říkal produkční, že jí ještě musí dokončit účes. A to jí znělo tak významně, že jsem se rozhodl čekat ve foaje. Vytáhl jsem si obal CDčka, kdyby náhodou někdo ze skupiny ABBA se ukázal v hotelu. A díky tomu obalu za mnou přišla jedna Belgičanka a říká, hele, tady je u personálního vchodu ochranka, pojď se tam podívat. Já jsem se tam šel podívat a za 2 minuty tam přišla Agneta a Frida. Já jsem se vyznal Agnetě z toho, jak mi hezky ovlivnila život a dojal jsem jí k slzám a mám od ní podpis, který normálně nedává. Takže od té doby, co jsem mluvil se všemi čtyřmi členy skupiny ABBA, mám jedno rčení, pokud jsou obyčejní nenafoukaní členové skupiny ABBA, kdo má na to právo být nafoukaný.
1: Celý rozhovor s olomouckým rodákem, muzikantem, spisovatelem a výtvarníkem Richardem Pachmanem si můžete poslechnout na webu olomouc.rozhlas.cz. No a v našem vysílání třeba ve vědomostním kvízu Hřebíky také vyhrávat jeho knihu anebo CDčko Vůle žít. Tak poslouchejte Český rozhlas Olomouc. Za chvíli už zamíříme do Čech pod Kosířem s otázkou, patří ryby do rybníka? Odpověď je jak které. Více za chvíli. Teď ABBA.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Nedávno obnovený rybník v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Pruskyjovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj totiž vypustil ryby, pravděpodobně ze zahradního jezírka, které ale můžou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, rozí rybníku vypuštění.
2: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
3: Máme zde problém jeden aktuální, nám nějaký dobrák, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
2: Co jsou to za ryby?
3: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí, takže z toho důvodu my si s těmi rybami teď musíme nějakým způsobem poradit. Voda je v současnosti doopravdy čistá a pokud bychom tady ty ryby nechali kontrolovatelně množit, tak by to mělo značný vliv na její kvalitu. A vedle toho samozřejmě ty ryby mohou do jisté míry třeba také omezovat rozvoj těch obojživelníků, pro které tento rybník je primárně určen.
2: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
3: Vidíme krásnou úžovku obojkovou, těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povolený.
2: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
2: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
4: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde k takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
2: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami. Jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Za chvíli si povíme, jak se rodí možné nové fotbalové hvězdy. Pozveme na tradiční turnaj žáků základních škol McDonald's Cup. Za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Po odchodu z Juraja Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 27. ročník fotbalového turnaje McDonald's Cup dospěl do fáze krajských finále a i když postup do nich si vybojovali žáci základních škol sami na hřišti, nemalý vliv na těchto úspěších mají také jejich učitelé a zároveň trenéři. Ti pomáhají formovat jejich budoucí fotbalové kariéry a životy. Pojďme si o tom teď povědět ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nahoru, nahoru, nahoru! Bránu, Matěj! Jdeme před tu bránu! Kudy noc
2: jsi Mateo, to nemůže být taková rána. Jestli dáme takovou ránu, tak to musí letit do brány.
3: I takové pokyny slýchají fotbalisté prvního stupně základních škol během McDonald's Cupu. Jejich učitelé a zároveň trenéři jsou zatím spíše poradci. A každý z nich volí jiný přístup.
4: Oni nechávají většinou ty hráče sami, ať si snaží v hlavě tvořit tu svoji hru, ať se snaží vymýšlet, jakoby ne přímo je vést. A myslím si, že to je jako správný postup, že ti kluci nebo i ty holky se potom sami jakoby rozvíjí a vidí, co je špatně, co je dobře a jak jakoby hrát dál.
3: Vysvětluje Lucie Plháková, česká reprezentantka ve futsalu a hlavně učitelka ze základní školy z 2,5tisícové obce Mikulovice u Jeseníku, která v kategorii A poprvé v historii postoupila do republikového finále s úchvatným skórem 42-4. Její slova potvrzuje při svých vzpomínkách na McDonald's Cup i záložník Sigmy Olmouc Jáchym Šíp, který teď už v roli vzoru pro mladé předával vítězům poháry a medaile.
5: Většinou to stejně trénoval můj taťka, takže to bylo většinou fakt, vem si balón a běžat gol, ale jako to nějak taktiky, jako asi bych neřekl žádnou, že bychom měli, no fakt prostě dávat co nejvíc golů, užít si to hlavně.
3: Jiní trenéři se naopak do hry už od útlého věku snaží prvky taktiky postupně začleňovat.
1: Čekej, do pozice!
6: Mateo, čekej na ten druhý, jo? Pozor, pozor, Mateo. A teď jdeme.
1: Výborně, pravá strana, hej, co je? Mati, tady máš hráč, dělej!
7: Ještě už od těch 8 už tam určitý taktický věci musí být. Samozřejmě není to to nejdůležitější, ale nemůže to zase být úplně, aby ti hráči jako nevěděli, co mají na hřišti dělat, takže tu taktiku se snažíme do nich dostávat už od malička, ale samozřejmě v těch především mladších přípravkách chceme, aby prostě byli hodně odvážní, hráli hodně jako na sebe individuálně, zkoušeli i do dvou hráčů, chtěli, aby zjistili, co dokážou. Takže ten nejdůležitější cíl by měl být ten, aby prostě kluci a holky milovali fotbal a zůstali u něho, a jestli se to někomu povede na super úroveň vyšší a někomu prostě třeba na výkonnostní nebo na hobby, tak to nevadí. To by měl být hlavní cíl, si myslím, všech trenérů v téhle kategorii, naučit ty děti milovat fotbal.
3: Říká Radim Netopil, šéf trenér fotbalového klubu v Šumperku ze 4. ligy. Ten úzce spolupracuje se základní školou Sluneční, která měla na olomouckém krajském finále tým v obou kategoriích a v té starší postoupila až do republikového vrcholu. A to i za přispění trenérů a učitelů, kteří po dobrém výkonu nebo akci nezapomenou své žáky pochválit a povzbudit.
1: Dome, skvělá práce, Dominiku, super, pojď znovu. Jo, skvělé, Maty, dobře zavřeno. Ještě jeden, dobrý dotek, ale pokračuj.
6: Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď. Ještě jeden, Jáši. Výborně, pořád. Krásně, Jáši.
3: Další krajská finále McDonald's Cupu proběhnou v následujících dnech. Republikové finále se koná 1. a 2. června v Ostravě. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Také Daniel Landa byl s námi ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc ve středu 13. května. A co zítra? Vydáme se do Prosenic na Přerovsku. Vodohospodáři budují na Bečvě záchytný profil, součást protipovodňové ochrany Přerova. Ekologové jsou ale proti, stavba ohrožuje vzácné druhy živočichů. Zjistíme, zda se jim podaří dosáhnout zastavení stavby. A protože Základní umělecká škola Zábřeh slaví v pátek gala koncertem 80. výročí založení, budeme se zábřežským dětským talentům i festivalu ZUŠ Open věnovat zítra v rubrice O čem se mluví.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Český rozhlas Olomouc, 4,5 minuty zbývají do 18. hodiny a čekají nás nové zprávy a pak už pošlete svým milým pěknou písničku na přání, lidovku nebo dechovku. Zora Ješková vám přeje krásnou středu s námi.

0: podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Rekonstrukce Stupkovy ulice v Olomouci zkomplikuje provoz autobusů MHD. V Mikulovicích vyroste 8 obecních bytů. Vrbno pod Pradědem staví nový lesní chodník. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc pře Honza Faltýnek. Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice. Potrvá do konce letních prázdnin. Autobusy pojedou po objízdné trase. Zastávky Stupkova a Karafiátová budou po dobu opravy silnice mimo provoz. Rekonstrukce Stupkovy ulice přijde na 31 milionů korun. Dnes to sdělila vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Práce dělníci zahájí v následujících týdnech. Pro výstavbu bytového domu se samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu. Vícestarosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
4: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Nový lesní chodník vzniká ve Vrbně pod Pradědem podél řeky Opavy. Stezka začíná u vlakové zastávky a navazuje na asfaltovou cyklostezku podél hlavní silnice vedoucí z Vrbna do Karlovic. Chodník částečně kopíruje naučnou stezku Cesta kolem vody, kterou zničila povodeň v roce 2024. Říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z Hnutí ANO.
5: Budujeme zokruhování naše cyklostezky, jsou tam takové terénní vlnky nadělané, bude to takový okruh s tou naší cyklostezkou, ale tak, aby tam projela i třeba mamina s kočárkem. Takový lesní chodník, jak cyklistický, tak i pro ty maminky s kočárkem. Sport.
3: Čeští hokejisté mají za sebou ve Friburgu druhý trénink před pátečním startem mistrovství světa ve Švýcarsku. Na nové spoluhráče v útoku si zvyká také útočník Jaroslav Chmelař, který se mimo jiné těší na konfrontaci třeba s Kanaďanem Sidney Crosby.
6: Zahrát si proti takovýmhle klukům je určitě sen, to znamená Offenhal, pro mě to bylo něco neskutečného být po boku s hráčem jako je Ovečkin, Kučerov, Barkov, ježišmarja, bych tady mohl jmenovat milion hráčů, takže určitě je to něco navíc a myslím si, že my mladí si z nich můžeme vzít nějakým způsobem příklad a sledovat tu jejich hru.
3: První zápas světového šampionátu rozehrají Češi v pátek ve 20:20 proti Dánsku.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, zpočátku hlavně na horách. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne od jihozápadu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Pované ráno, místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor, v Postřelmově v ulici Žerotínova bourala tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Rychová a lidová muzika zní vysíláním Českého rozhlasu Olomouc každý všední den po 18. hodině. To je také dnes, kdy je u mikrofonu Tomáš Kedzior a já přeji pěkné pozdní odpoledne. Telefonní čísla do našeho studia jsou 221 555 444, SMSková linka 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a zdravíme teď paní Marii Dověžek. Dobrý den.
1: Dobrý večer, přeji vám všem v Českém rozhlase Olomouc a vám, pane Tomášku, a všem milým posluchačům tohoto rádia. A chtěla bych zahrát pro potěšení a pro radost celé moji rodince a také dlouholeté kamarádce Jarušce z Prahy. Moc krát vám děkuji a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Zdravíme pěkně a tady už je pod tou naší starou lípou.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Vracoviaci nám hráli v Českém rozhlase Olomouc a zdravíme paní Lídu Dolichkova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát pro kamarádku Jarmilu Faltusovou a potom pro mě, pro Lídu Kulaxidisovou z Lichkova a i pro vás, Tomášku, a pro všechny ty lidi, kteří jsou sami a nemají jim kdo dát zahrát, tak všem mužům a i ženám. A moc krát vám děkuju, jste hodnej.
0: Hezky zdravíme a hrát nám bude Moravěnka.

0: hrajeme pro radost také dnes a zdravíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc paní Jindřišku z Prostějova. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, pane Tomášku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost Zeničce a paní Jarmilce do Hrochova, do Krnova Vlastičce, do Čelči z Liduště Koužilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovi z Jarouškovi Hýblovi, do Bedihoště panu Antonínovi a do Prostějova panu Františku Skládalovi, jeho sestře Helence a švagrovi Olgovi, Oldovi Vyroubalovým. Mějte se všichni co nejlépe a vám ten pane Tomášku děkuji a taky se mějte co nejlépe.
0: Tak my zdravíme do Prostějova, písničku posíláme také s poděkováním sestře Ludmilce Doraclavic za oslavu mých narozenin, píše sestra Marie. A pěknou písničku hrajeme také panu Karlovi Konštatskému z Jeseníku. Jsme rádi, že s námi pořád pracuje, i když už je hodně dlouho v důchodu. Kájo, vydrž, děkujeme ti, píšou kolegové.

0: Ztracená cestička, kapela Březovská desítka a v Českém rozhlase Olomouc pan Jenda ze Štětovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám mojím milým Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova milující kočenkou, Zdenice do Holubic děkuju za krásnou básničku, Anice Zimové do Štětovic, Lidušce Horničkové do Olomouce a Anice Zapletalové z Olšan u Prostějova. Pane Tomášku, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
0: A posíláme polku s názvem Voňavá.

0: Českém rozhlase Olomouc pravidelná posluchačka paní Jana z Roštění. Vítáme vás.
1: Děkuji, pane Tomášku. Dobrý den, srdečně vás zdravím a všechny rozhlasoví přátelé. A písničku pro pěkný, příjemný podvečer posíláme paní Jindřišce do Chropině. Milá paní Jindřiško, přejeme vám brzké uzdravení. Pozdrav vám posílá i vaše dcerka Ivetka s celou rodinou. Potom posíláme písničku z Dědičce do Prostějova. Děkujeme za Švěháka Lázeňského. Marušce do Kroměříže, Lidušce do Olomouce, Věrušce do Olomouce, Lidušce Sídlové do Doubravice a Jiřímu do Litovle. A všem posluchačům. A pane Tomášku, ta písnička je i pro vás. Mockrát vám děkuji. Ať vám všem tato písnička udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku. Mockrát děkuju a přeju příjemný podvečer.
0: Hezky zdravíme a tady už je písnička Tou píseckou branou.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou a jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A hned na telefonu vítáme paní Zdeňku z Chvalíkovic. Dobrý podvečer.
3: Dobrý večer, zdravím rozhlas Olomouc. A dneska bych chtěla popřát synovcovi k narozeninám. Já jsem se nedovolala, měli 8.5. Proto mu přeji zdraví, pohodu, spokojenost a do dalších let, co si ještě bude přát, to a se mu to splní. Je to Pavel, synovec z Lubiny u Kopřivnice. A posílá mu to paní Zdenka jako teta a syn Jaromír s rodinou. Děkuji vám za vybrání písničky a někdy se zase ozvu.
1: Budeme se těšit na příště a bude to pěkná polka.

0: Další věnování z Českého rozhlasu Olomouc paní Jindřiška z Chropině na telefonu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny naše věrní posluchače. Já se vám hlásím z nemocnice, ale nevadí, já to teda zkusím pak. Moja dcera Iveta v pátek oslaví narozeniny krásný, takže bych jí chtěla touto cestou poděkovat za všechnu péči, starostlivost i Simoně to v Chropině podané, jak se o mě starají. A všechno, aby se jim dařilo. Hodně zdravíčka, přeje maminka. A taky panu Pospíšilíkovi do roštění jsem nestihla popřát narozeninám. Pane Ježí, já vám moc přeju hodně zdravíčka. A i Janičce, vím, že jsme se setkali, ale doby, jestli se ještě setkáme, no uvidíme. A chci to všem, do České vsi, Marušce do Kroměříza, Lidušce do Olomouce, Laďovi do Tovačova, Věře do Tovačova sestře. A všem celým, co si hrajeme, děkuju vám za písničku a za vašu podporu. Děkuju, nemůžu vás poslouchat, nemůžu vás naladit. Mrzí mě to velice, tak jsem to ráda poslouchala.
0: Děkujeme.
1: Děkuju, pane Tomáši, i vám a děkuju, jestli sledovala v pátek, tak ještě bych to zkusila. Děkuju moc krát, že jste mě vzal.
0: Tak to byla paní Jindřiška z Chropině toho času v nemocnici a písnička se jmenuje Pod kopcem Hostýnem.

0: Ještě jedno přáníčko v Českém rozhlasu Olomouc, pan Olda z Nemile, vítejte.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Tomášku, děkuju za vybrání písničky. Zdravím Danu Tomanovou do Olomouce, do Obravice, rodinu Gottwaldovou a Lidušku Siglovou. Děkuji za včerejší hrání. Do Zábřeha Emilku Horákovou a do Štítu, do Domova důchodců Zdeňku Vejnarovou. Děkuji vám, nashledanou.
0: Naslyšenou, a tady už je poslední melodie dnešního Hrajeme pro radost.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do zámku, do rybníku u zámku v Čechách pod Kosířem někdo vypustil ryby. Firma z Olomoucka pořídila mobilní kurník. Hokejisty Olomouce posílil útočník Daniel Herčík. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Nedávno obnovený rybník u zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ohrozit tamní obojživelníky. Co způsobují, popisuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
2: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
0: Pokud se ryby nepodaří do zezámeckého rybníku vylovit, hrozí jeho vypuštění. Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi pořídila společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Firma hodlá tímto způsobem produkovat tisíce pastevních vajec měsíčně. Prodávat je bude v automatu u svého areálu. Čerstvá vejce nabídne také provozovatelům restaurací. Dnes to řekl ředitel Hanácké zemědělské Ondřej Solar. Smetanovy sady v Jeseníku doplní do konce července lesní stezka s pohádkovou tématikou. Jedná se o jeden z projektů, který si přáli obyvatelé města v rámci participativního rozpočtu. Vícemluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Bude tam 8 dřevěných zvířátek, které tvoří hřezbář Zdeněk Macháček. Ta stezka bude ve smetanových sadech a budou jí doprovázet naučné informační panely pro děti tak školkového věku. Hřezbář aktuálně ty sochy tvoří a ve smetanových sadech by měly být do konce července.
0: Sport. Hokejisté Olomouce ohlásili další posilu do útoku. V pořadí už pátou.
4: Se stal 22-letý forward Daniel Herčík z Pardubic. Ten v posledních 4 sezónách pravidelně nastupoval za B-team Dynama v Maxalize, kde loni pozbíral 46 bodů a nastřílel 22 gólů. Stal se tak 4. nejproduktivnějším hráčem i 4. nejlepším střelcem celé ligy. Za A-team Pardubic odehrál v extralize 65 zápasů. V nabitém kádru by ale neměl odpovídající vytížení a tak se rozhodl poprvé v kariéře Dynamo opustit a posílil Olomouc. Už předtím klub oznámil příchod obránců Petra Gevízeho z Mladé Boleslavy a Ralse Freiberg se z Vítkovic a útočníků Martina Štohanzla z Kolína, Jakuba Kose z Brna, Michala Vitoucha ze Sparty a Michala Tomečka z Přerova. Adam Kodet, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, zpočátku hlavně na horách. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne od jihozápadu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Pované ráno, místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na D1 na 297 až 298 kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na 2 pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu.

Brown Eyed Boy, písnička, která dnes zahájila legendy Českého rozhlasu Olomouc, u kterých vás vítá Jirka Matějů, dnes s albem Kena Hensleyho Free Spirit z 81. roku, sola, které bylo první, co vydal po odchodu z Uriah Heep, ale jinak třetí v pořadí. Deska, o které se hodně mluvilo, ne úplně hezky v tom 81. roce, ale řekl bych, že zpětně jedna velká jízda, což ostatně naznačila už první skladba, kde jako host za bicími seděl párplovský Ian Paice. Ale pojďme dál. Do you feel alright?

Do You Feel Alright? Ken Hensley byl v Uriah Heep především klávesák a autor, nicméně uměl samozřejmě i kytary a když dělal solo, tak se mu to vyplatilo, protože kromě rytmiky de facto nikoho dalšího k tomu nepotřeboval. Na Free Spirit chtěl zdůraznit jednak to, že konečně solo, že je svobodný, že už není vázán kapelním duchem, nicméně přeci jen některé věci z Uriah Heep přetrvávaly ať už ve vokálech, anebo v používání kláves. I když i tady se Ken Hensley

Gwen, skvělé kytarové solo a samozřejmě Hammondy tak, jak mají být, jak od Uriah Heep. Ken Hensley s albem Free Spirit z 81. roku, dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc. No a co vždycky uměli pánové v téhleté kapele, tedy Uriah Heep a Ken Hensley, to dokazoval i na solu, to jsou pomalejší věci. Woman.

Woman a Ken Hensley. Trošku přehlíženou popelkou na jeho třetím albu je písnička The System. Písnička, která mě osobně silně voní Lady in Black. Nejenom díky těm vokálům.

The System a Ken Hensley. Pro album Free Spirit byla složena i stejnojmenná písnička, ale na desku se nakonec nedostala. Tak už to bývalo, že něco dalo název desce a potom zůstala skladba stát stranou. Co je ovšem skvostné, je otvírák celého alba. Písnička, která má název Inside the Mystery, a přes nejrůznější výhrady tahle ta skladba vždy patřila k tomu, co bylo vyzdvihováno. Tak si teď užijte i vy.

Inside the Mystery a Ken Hensley, jehož album Free Spirit z 81. roku jsme si dnes hráli v legendách Českého rozhlasu Olomouc. No a protože se sluší s deskou vždycky rozloučit nějakým parádním číslem, tak tím bude dnes písnička No More. Nejenom, že uzavírala první vinylovou stranu, ale prostě zní úžasně. Tak doufám, že to pro vás bude třeba inspirace k tomu pustit si i další kousky z téhle desky, třeba závěrečnou New Routine lehce v stylu Status Quo, protože po téhleté desce si dal Hensley solově téměř 20 let pauzu.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
3: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
2: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
4: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
5: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
2: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o slávy. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co naráží?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří. A samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mi takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech, většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, který tam jedou, který to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám staré děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout.

0: A jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítáme, je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak, je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede, nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano, skoro ano. Ne, takže typnul jste si výsledek, zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek, viděl jste to, křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před třema rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou FNAL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, kdy jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Miláčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 400 000 000 korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Poles.
3: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměl v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
2: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
4: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně. Takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
2: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká. Má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
5: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků. Ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
2: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a něčím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Oceán slz.

Zatímco Alan Mekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov v Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček ve směs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného, tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a hold country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jeanstokyová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footstamps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Roman Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Hodina.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
3: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho Nejvyššího kontrolního úřadu.
2: Dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
4: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
2: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
5: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojili.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách přeháňky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přeháňky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodna Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj

Skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť se trvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se,

důvěřujte ve mě, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naší energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny, za 100 let bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu jeden, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. A je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy, a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal, a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes ráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... Ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rochle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Vzpomínám si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Jo? No. Ještě živá má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, já si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už na těch stane v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak ještě životech.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večáka, no uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky a pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: tak
1: přece
0: vědět.
1: Tak
0: umíte asertivně reagovat, tak to má být. Jo. A vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější?
1: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šumberku nebo v Budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobrý jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuji, Roberte, děkuji, že
1: Jo,
0: jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se. Stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kaleš, Uhlířský Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju, a on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo. On to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává

0: zadarmo. Já to jinak nepotřebuju. A když jste říkal, že byste si to vzal, já pám, no jo, vy jste říkal zadarmo. Proto jsem to chtěl, jinak já to nepotřebuju. Tak koukal jako tele na nový vrata, jak se říká, jo. Pám, no tak takhle zase neúplně zadarmo. Já pám, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? Já pám, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pám, no ze mnou nemusíte, helejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo? Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za 3 měsíce zas něco podobného, jo? To zas bylo jinde, jo? Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo? Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo? A vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím, třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost, nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí a ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu, nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale my na takovýto věci
1: nabídky
0: opravdu nejsme, no.
1: Fajn. Tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Vidíte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že já
1: vkládám
0: básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacino, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně
1: zkrátka,
0: od sebe.
1: Nejste důvěřivý, jako
0: ne.
1: Třeba já nebo ostatní. Tak
0: ne,
1: vám se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek,
0: ale
1: možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba ve sklárně v Kavalíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve sklárně Kavalíry vítal Klauze, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce, když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo. Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale...
1: A na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním v září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne, do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900 linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz lomeno linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit. Já, víte co, já jsem dost blbý. Já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu. Je, jsem se nějak zadýchal, no.
0: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Já se přiznám,
0: že jsem blbej. Vy jste dobrý. Pokračujte.
2: Já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako, takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když se někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávěl těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no, to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no, my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako, prostě, já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal by jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl já nevím, taky 50, jo, ty montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře. A dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no.
0: Uh-huh.
2: Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatrně, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepodepsal, jo, a teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montárek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo, a namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
0: Počkejte, no. Jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No, já v takových situacích většinou to se jak ve snu, no, prostě mě se stalo víckrát něco podobného, já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: A zamrznutí, no, pokračujte. Takového.
2: No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, načež on se ještě otočil u toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě měl pistol, ale měl jsem telefon, že jo, a on říkal, no jo, tak to jste měl, jako, prostě, i když na vás mířila ta pistola, jste nás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no, co byste dělali, tak on mě zastřelil, a ten policista mi říkal, no, my bychom udělali pak zápis, jo, jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, že jo. Jo, teď jako, co no. No, takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no. Tak to je jedna taková zkušenost, no. Prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona se vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin, teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: Jako, no rozumíte? To je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Posíšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistu, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat u telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, jo, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo. A domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim odepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju, jo. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co
0: to
1: jsem
0: pochopila.
1: Jako
0: já už jsem to
1: říkal, tak velice
0: dál.
1: Ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic, jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr. Já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. A ještě úplně nezačnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak si mi nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam, na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. A teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta. Že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou. Podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takové výjimečný, že se člověku někdy taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku Kýhovíra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají a já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod, takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. A to jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1-2 miliony lidí, ale to něco jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mě záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tam by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, jako předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že je jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? Tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou patu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř. Teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kde by ho dokázali taky tohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct. Ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí, úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: písnička od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v uvozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí.
0: Uhum,
1: takže
0: to je
1: taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu a

0: často zjistí, že stejné číslo volalo i dalším lidem. A je pravda, že některé tyto služby ukazují i hodnocení nebo upozornění, že číslo bývá označováno jako nebezpečné nebo podezřelé. Děkujeme, že jste to zmínila, paní Jano.
1: Takže přeju pěkný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web Noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci tam mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. Vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec, do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo, mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě, já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všecko tohoto předal, jo, no, pán, co to vzal, že jo, na 158, se mi řekl, že bohužel nejsem jedinej a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím zdít nebude, jo. Nebo že to bude velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám teďka povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu řekl, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Ne, nejsem. Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuji, Roberte, za čas, který jste věnoval teď Noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer, mějte se krásně, naschledanou a díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s Řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v Noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý kluk sní.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy.
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli. Tak povídejte i váš příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc. A ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle.

0: představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd a nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic. Jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
1: Aha.
0: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích. Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
1: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
0: Že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
1: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou, zkoušela jste kontaktovat nějakou...
0: Mám, protože oni ví, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
1: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to po naučení.
0: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
1: Dobrá.
0: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se nám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
1: No,
0: to je dobrý, ne?
1: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout.

0: a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a
1: no.
0: Důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
1: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím, a ona mi poslala štos takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějakej ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla, jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
1: a to.
0: A to
1: jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
1: Já to omílají jedno samý, jo, zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo, no prostě omílají to, co už je pase, to, co už
0: dobře.
1: V podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
1: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodiv, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně, naletěl jsem na podvod konkrétně práce. Já jsem byl zaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mm-hmm. No ale nejste asi jediný.
1: No nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal stejně, jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě. Nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, já, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako...
0: No.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak, nikdo prostě... Nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že
1: vyhal jsem oče tak ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no, vám přeju, aby

0: To bylo
1: Na to,
0: poprvé
1: že
0: a
1: si to spolu
0: naposledy.
1: vybral.
0: Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, naschle. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Tatuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko z Pejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Tatuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Tatulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jsem se učil ve škole? S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborný.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže říct...
3: Ano, člověk prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy si nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, na nicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírá dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak má.

0: Vadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to.
1: Přinese?
0: Ano, jako...
1: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
2: Nápad.
0: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
1: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniera, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak.
0: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
0: Baště, za nehloupé řeči.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
0: ano. Ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tady pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak, to já znám jednu... takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: Ano, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
0: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence.
0: No.
2: Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: k rybníku
2: a potom excelence.
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
2: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty,

0: které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhu, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne, že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
2: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
2: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
2: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě

0: něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak aby si nedostal, porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s, druhý pák číko a čau třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pák jen voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, taky ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak pořád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam? A tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslel, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam? No, zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel... Se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všech šury Vojta Zemlína vedl chroustá, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustala kráva chroustá.
0: Ale je.
1: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenom, že nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že si žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou? Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani na levo, ani na pravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme, jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Stýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tatil, no to si se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Stejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Stejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: no. No co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knižce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být?
4: No.
2: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
2: No,
4: a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. První sníh?
4: No.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh, tati, vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No,
2: nic, když já. Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťo, nebo tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se, tati, se. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. Jo, no já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: To ti vážně?
2: No ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se, letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Jel málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já.
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.